0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 2 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dámy a pánové, vítám vás u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Zdeněk Kortyš, whisky ambasador a provozovatel Black Stuff Irish Pubu v Olomouci. Zdeňku, ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak začneme rovnou tím aktuálním, co máme tady před sebou, protože ty si nám donesl nějakou whisky a já se rovnou zeptám, co to tady vlastně máme.
1: Tak já jsem donesl, ať se nám lépe povídá, při skleničce skotskou whisky a donesl jsem blendovanou. Ty blendy, ty míchané whisky jsou vlastně tím úspěchem, které vlastně stojí za rozvoj whisky. A donesl jsem 13-letý blend, který zrál v sudu po Oloroso Sherry. Takže tam budou takové ty pěkné sladké tóny, ale samozřejmě tam nebude ani gram cukru, protože whisky je čistě přírodní produkt, nic tam se nesmí přidávat, žádné cukry, žádné ochucovadla, takže budeme pít úplně čistý, krásný produkt.
0: Mm-hmm. Dobrá. Možná teda můžeme asi rovnou vyzkoušet, nebo já se teda těším, musím říct, že takhle na mě působí, takže... Tak určitě, na zdraví.
1: Na zdraví, jak říkají Skotové, slončevá. Slonča. A když budeme degustovat whisky, tak první, na co se podíváme, tak je ta barva. Mm-hmm. Tady ta barva je trošku taková tmavší, takže to spíše indikuje právě to zrání v sudu po sherry. A teďka, když si přivodíme k té whisky, tak máme pěknou degustační sklenici, která nám vede vůni. A tady můžeme v té vůni cítit hodně takové to ovoce, mléčnou čokoládu, rozinky a úplně člověk se chce napít, jo? Takže pojďme do toho, na zdraví.
0: Perfektní.
1: A většinou ta whisky by se úplně neměla hodnotit hnedka po prvním doušku. Nechat trošku ty ústa aklimatizovat, zaviskovat, jak my říkáme. A teď, když se napiješ po druhé, tak ta whisky bude daleko více do sladka. A jsou tady takové ty právě tóny, ovoce, mléčná čokoláda, taková ta sladká máslová hruška. A to, co u whisky hodnotíme, tak je také ten závěr. Vinaři tomu říkají persistence, my whiskaři tomu říkáme finish. A to znamená, jak ta whisky v ústech odeznívá. Čím delší ten finish bude, tak to znamená delší stáří. Takže tady díky tomu 13-letému staření má ta whisky krásně dlouhý, bohatý závěr.
0: Mm-hmm. No, musím teda jenom ještě přiblížit vlastně posluchačům našim, protože ti nás mají možná teďka jenom ve sluchátkách, tak jsme skutečně dvakrát ochutnali a já musím za sebe říct, že skutečně tu mléčnou čokoládu jsem tam úplně cítil ještě předtím, než si to řekl, takže musím potvrdit, že Zdeněk skutečně ví, o čem mluví v tomto případě. A já se tě zeptám, ty sám takhle, když máš volný večer nebo je příležitost, tak dáš si whisky, anebo je to pro tebe takže jako práce a doma třeba sáhneš po něčem jiném?
1: Jsou samé takové pikošky hnedka na začátek. No já to mám takhle, že pro mě whisky je takový společenský prostředek. Já whisky, ač oni píšu hodně články, tak musím říct, že doma ji skoro vůbec nepiju. A já si u toho potřebuji povídat, potřebuji mít tu atmosféru toho baru. Takže já to mám osobně nastaveno takhle, že whisky si dávám jenom v baru. Doma mám asi nějakou jednu přelitou whisky do nějaké karafy a maximálně si dám jako doušek, když píšu nějaký článek, abych se trošku dostal do toho moodu správného whiskového. Ale já prostě k whisky potřebuju ten bar, potřebuju tam si povídat s kamarády a potřebuju si povídat o těch důležitých globálních problémech u té whisky. Takže whisky je pro mě společník. Určitě ta whisky je takové to téma, o kterým si člověk rád povídá v tom baru. Jsou dnes i různé skupiny internetové, facebookové, kde se diskutuje hodně o whisky, o investiční whisky, o těch příbězích za whisky. Takže je to taková jako subkultura. Musím říct, že opravdu během posledních pár let se ta whisky strašně posunula a celkově i ti konzumenti by se mohli s klidem postavit za druhou stranu barového pultu, protože v těch různých skupinách internetových tak ty vědomosti těch lidí, kteří jsou úplně mimo obor, jsou naprosto úžasné.
0: Mm. No věřím, že pokud je to jejich koníček, tak skutečně člověk, když má něco rád, tak si získává ty informace a tak dále, čerpá nějaké vědomosti nejenom z internetu, ale samozřejmě i od lidí, kteří se tím zabývají, takže tady tomu věřím. A já možná ještě v tento moment, protože na nás určitě koukají diváci nebo poslouchají posluchači, kteří třeba z whisky nemají takové zkušenosti, nebo ji nepijí, tak jestli bys nám mohl přiblížit, jak se vlastně whisky dělí, a čím, jak existují druhy a čím jsou třeba specifické.
1: Tak vlastně položme si otázku, co je to vlastně whisky. Whisky je obilný destilát, ale to je i vodka. Takže u whisky je důležité, že musí stárnout v dřevěných sudech. A potom záleží na každém tom daném státu, Skotsko, Irsko, ale i Česká republika, jakou má tu vlastní definici. Samozřejmě, že ti Skotové a Irové mají tu definici nejpřesnější, jsou takové, jsou nejvíc v tom precizní, je tam největší historie, je tam nejvíc palíren, takže ti Skotové jsou nejdál. Tam se vysloveně definuje, že whisky musí stárnout 3 roky, výhradně v dubovém sudu, maximální velikost je 700 litrů, je tam přesně popsána destilace, jaká se smí používat. Takže ti Skotové jsou skutečně v tom jako nejdál. My, Česká republika, se řídíme nějakými všeobecnými nařízeními Evropského parlamentu o označování a destilaci, takže u nás je to ta definice, že whisky stárne minimálně 3 roky v dřevěném sudu. Takže víme to, že whisky je teďka globálním nápojem, hodně se prodává po celém světě a i ti Skotové, i ti Irové si vlastně chrání ten svůj produkt, aby se nemohl nějak falšovat, aby se nemohly nějaké fake, nějaké kopie vyrábět. Takže je to skutečně dnes velice, velice precizní produkt a ti producenti jsou si vědomi vlastně toho, co mají a dokáží s tím skvěle obchodovat. Dělají nějaké různé limitované edice a dneska patří většina těch firm pod nějaké globální společnosti, pod nějaké nadnárodní firmy. Takže dneska je to velký biznis, ale na druhou stranu pořád tam je cítit ta rukodělnost a to je vlastně proč whisky je nejdál ze všech destilátů. Kdyby možná jako moc dneska trošku rypal do ostatních destilátů, tak mi to promiňte, já jsem whisky ambasador, ale skutečně whisky je o hodně dopředu oproti ostatním destilátům a to díky té velice přísné legislativě, která už tam je několik desítek let.
0: Mm-hmm. A pokud bych se tě zeptal na to dělení potom těch jednotlivých druhů whisky?
1: Tak u whisky, když budeme brát tu domovinu, to Skotsko, tak tam jsou ty single malt palídny, to jsou takové ty palídny, které musí produkovat výhradně ze 100% sladovaného ječmene, výhradně tam musí být ta kotlíková destilace a to jsou ty palídny jako Glenlivet, Aberlour, nebo pak jsou takové ty nakouřené whisky z ostrova Isla, takový ten popelník nakouřený, který jsou spíše určený pro už zkušené whisky pijany. A to je ten segment toho single malt. Pokud se ty single malty smíchají dohromady, tak získáváš tady ten blend. Do toho blendu se ještě přidává ta grain whisky, ta obilná whisky a to je vlastně dneska největší trh, co táhne celou tu skotskou whisky, protože asi 90% whisky se prodá ve formě míchané whisky. Ona je o něco levnější, má díky tomu, že ty firmy jsou tady několik desítek let, jako je třeba Chivas nebo je Ballantines, tak mají dobrou infrastrukturu, mají 150 truhů na světě, takže ty whisky jsou ty jména velice dobře známá a to je vlastně to, co táhne celý ten trh, že tady tyhle ty firmy pořádají různé marketingové aktivity, barmanské soutěže, mají samozřejmě peníze na ten pěkný marketing, jak dostat ten produkt k tomu koncovému spotřebiteli. Takže ten největší segment je ta blendovaná whisky, kterou pijeme a asi z barů i ten single malt, ta jednosladová, která je trošku dražší a člověk se k ní jako většinou musí tak pomalinku propít.
0: Propít, rozumím. A to je teda, co se týká rozdělení samotných druhů whisky. A při jaké teplotě je třeba ideální whisky servírovat? Nebo respektive klasické téma, jestli nachlazená nebo při pokojové teplotě, tak co je ideální?
1: Tak ideálně je ta pokojová teplota. Ta skotská pokojová teplota je asi o 4 stupně nižší než u nás, protože tam je trošku chladněji. Nicméně pokojová teplota vám stačí, ale docela klíčová je degustační sklenice. Vy asi znáte servis z té viskovky, která je u nás velice populární. Nicméně ta viskovka se úplně pro degustaci whisky nehodí, protože má široké dno, rovné stěny a stejně široké hrdlo. Takže nevede vůni. Takže jste ochuzení o tu jednu věc, která je u whisky velice, velice důležitá. A to je ta vůně, to aroma. Jak ta whisky krásně voní. Takže proto my doporučujeme používat degustační skleničky. To jsou skleničky, které jsou konické, které mají takový zakulacený tvar a ta sklenička vám krásně, krásně vede vůni. A ta vůně se hodnotí úplně stejně jako, jako chuť. Jsou nějaké ročenky o whisky, která se vydává třeba toho pana Mariho, ta Whisky Bible, a v té Bibli má 25 bodů chuť, ale i také vůně. Takže velice důležitá je sklenice a ta teplota, ideální je pokojová teplota a tady se dostáváme, pokud někdo by použil led, tak ten led vám udělá jeden efekt, podchladí ten produkt. Cokoliv podchladíte, podmrazíte, tak ztrácíte senzoriku. A je asi škoda cokoliv stáhnulo 13, 15, 18 let, tak něco utlumovat. Takže pokud vlastně těch legislativních procent 40 objemových alkoholů by na někoho bylo hodně, což si na Moravě nemyslím, tak doporučujeme si tu whisky spíše rozkápnout pár kapkama vody. V každém lepším baru dostanete k whisky kapátko s vodou. Pokud náhodou není kapátko, tak stačí normálně použít kávová lžička a pár kapek vody vám tu whisky otevře. Takže ta whisky se vám potlačí trošku ta alkohol a více vystoupnou takové ty sladké tóny, které v té whisky jsou. Tenhle vám vlastně udělá to stejné, že vám tu whisky rozředí, ale zároveň tu whisky podchladí. Což je takový spíše nežádoucí efekt, že spíše chceme nechat tu whisky tak, jak je v té pokojové teplotě. Nechceme také vlastně nic výrazňovat. Takový ta neřez nebo nešvar, kdy se nahřívaly skleničky nebo nahříval se koňak, tak alkohol je látka těkavá, takže cokoliv alkoholického nahřeju, tak potom ucítíte jenom ten alkohol vlastně v té vůni. Takže nechceme nic utlumovat, nechceme nic výrazňovat, stačí nám pokojová teplota, kvalitní sklenička, dobrá společnost a to je vše, co k whisky degustaci potřebujeme.
0: Určitě, jsem rád, že jsi zmínil tu společnost, já si myslím, že
1: to je hlavní.
0: Mnohdy i klíčová k tomu, aby se člověk dobře bavil. A ještě já se pozastavím teda u těch skleniček. My tady máme připravené nějaké vzorky a poprosím kolegu, jestli by nám položil na stůl a poprosil bych i tebe, jestli by ses mohl k těm jednotlivým sklenicím vyjádřit, jak...
1: Tak úplně ta nejhorší sklenička, začneme teda tou prostřední, je ta old fashion nebo ta viskovka. Ta viskovka má široké dno, rovné stěny a stejně široké hrdlo. Takže tady, když dostaneš v nějakém baru provozu whisky, tak mnohdy to dostaneš v krásné broušené sklenici, vypadáš u toho pěkně jako James Bond, nicméně pro tu degustaci samotnou se ta sklenička moc nehodí, protože budeš právě ochucený o tu vůni. Takže spíše bych tady tu skleničku nechal na koktejly, na old fashion nebo na nějaký sour, ale pro degustaci bych ji nepoužíval. Nicméně berte to jako doporučení. Já vždycky tam uvádím příklad, že hlavně to musí chutnat vám. Jestli máte to whisky rádi s ledem, z viskovky, je to prostě na vás. A to jsou spíš naše doporučení. Steak s kečupem si dáte taky, ale úplně to asi není to, co pravé, co byste z toho chtěli, že jo, mít z toho zážitku. Takže tohle berte jako na nějaké naše doporučení, jak si tu whisky vychutnat nejlépe. Když náhodou nebudou mít v baru přímo tady tuhletu sklenici, ten Glencairn, ten speciální typ sklenice na whisky, tak poproste o nějakou konickou sklenici. My třeba tady máme, tady je taková malá, je to spíše vhodné na ovocné pálenky nebo na nějaké grapy, tak tahle sklenička by šla teoreticky použít na degustaci whisky. Byla by určitě vhodnější než ta viskovka. Pak tady máme koňakovku, která zase má docela širokou plochu, takže úplně není vhodná pro whisky degustaci, ale pořád je lepší než tady ta viskovka. Takže tuhle bych spíše, kdyby byla trošku ještě víc zahla, tak by to bylo možná fajn, ale dají se koupit i třeba v obchodech takové ty vinné skleničky, které jsou o něco větší, ten typ OIV, a ta OIV sklenice, která má obsah asi celkově jako toho poháru asi nějaké 2 deci, tak ta se hodí skvěle pro degustaci whisky nebo rumu nebo koňaků. Má pěkně konický tvar a pěkně povede vůni. Tady ty Glencairny jsou trošku dražší, že třeba jedna stojí 100 korun. Když si koupíte to OIVčko na to víno, tak to vás stojí třeba kolem 40 korun, takže to není až úplně taková velká investice. A hlavně dá se sehnat běžně v obchodní síti. Tady tyhle ty Glencairny, tak se většinou musí přes nějaké specializované obchody objednávat, takže nejsou úplně běžně dostupné.
0: Teď se mi trošičku sebral otázku. Mě právě napadlo, jestli je takhle člověk, kdyby si chtěl pořídit právě tuto sklenici přímo na whisky, tak ji sežene běžně v nějakém obchodu. Neříkám, že supermarketu, ale v nějakém spíš.
1: Ono dnes už samozřejmě s rozvojem e-shopu, tak je to daleko snadnější. Já jsem první, když jsem vlastně otvíral Blackstaff, tak jsem tyhle ty skleničky si sháněl někde ve Skotsku, v Irsku a v Německu a byl tam docela drahý shipping, ale dneska už běžně seženeš tady tyhle ty skleničky u nás. Takže ta dostupnost je o něco jednodušší. Ale úplně jako běžně, jako v obchodech to nekoupíš, ale na internetu jdou určitě sehnat.
0: Mm-hmm. Super, super. Dobrá, tak jo, tak já jenom poprosím, jestli zase kolega by odnesl skleničky. Tak, to by děkujeme za doporučení. Určitě je pravda, že co se týká té vůně, tak je to důležitý aspekt. Takže je pravda, že tvar té sklenice tomu dopomáhá, aby člověk z toho věmu nazbíral co nejvíce. A vlastně whisky obecně je v překladu dá se přeložit jako živá voda, pokud se nepletu, tak se používá také jako přísada do různých koktejlů. A mě by zajímalo, co ty a míchání whisky s něčím, jestli to schvaluješ, nebo jestli ti to třeba nevadí.
1: Tak asi to bude znít možná překvapivě, ale já jsem velkým fanouškem koktejlů. Whisky jako báze, to, co se vlastně používá do těch koktejlů, tak je tady přes 100 let, takže ty klasické drinky. Teďka nemám na mysli whisky a kola, to necháme spíš těm Američanům, ale takové ty klasické drinky jako Old Fashion, Manhattan, Whisky Sour, tak ty jsou právě všechny na bázi whisky. Takže ty koktejly jsou tady přes 100 let, ty receptury. A platí jedno pravidlo, že čím kvalitnější whisky použiješ, tím ten produkt bude lepší. Bohužel naopak to neplatí. Pokud se použije špatná báze, tak ten drink prostě nebude dobrý. Takže zejména u whisky se hodně míchají takové ty krátké drinky, ty short drinky. To jsou koktejly do obsahu jednoho deci, kde právě pokud se použije nějaká 12-letá nebo 18-letá whisky ve spojení s vermutem, tak opravdu člověk pozná tu kvalitu. Takže u koktejlu platí to pravidlo, že se dneska používají 12-leté single malty, 18-leté whisky a je to opravdu pro tu kvalitu. Když tam bude barman, který je dobrý, je profík ve svém oboru, pokud bude mít kvalitní sklo, k tomu drinku bude mít kvalitní led, tak většinou se nedá ten koktejl ani jako nějak zkazit. Když máte špatnou bázi, používáte nějaké levné ingredience, tak z toho v životě dobrý koktejl nebude. A je to vlastně vidět, že i ty velké firmy, jako je třeba Chivas, tak pořádá barmanské soutěže. A my jsme tady měli několik ročníků Chivas Masters, kdy barmani soutěžili z celé republiky o to, kdo bude reprezentovat Českou republiku na globální finále. Ty globální finále byly po krásných destinacích jako Tokio, Šanghaj a samozřejmě i domovina Chivas, což je Skotsko. A potom se přesunovala do Londýna. A já jsem měl tu možnost tam být s těmi finalisty a je to opravdu zážitek na celý život. Podíváte se do krásných hotelů. A musím říct teda, že čeští barmani vždy udělali velký výsledek, že byli jsme několikrát v top trojce všech těch barmanů z celého světa. Takže i ty firmy velké právě pořádají tady ty soutěže a na českém trhu jsou ty soutěže velice populární, protože máme kvalitní barmany. Česká barmanská škola a slovenská také, nesmím zapomenout, ti barmani působí v prestižních hotelích po celém světě, takže vždy úroveň českých barmanů byla velice, velice dobrá a i třeba tady, že jsme na Hané, tak i v Olomouci máme hodně kvalitních barmanů.
0: No mě právě ještě napadlo, ty jsi zmiňoval samozřejmě ty vybrané podniky, tam teda předpokládám, že skutečně ten servis je prvotřídní a samozřejmě i ta whisky jako taková, která se přidává do těch koktejlů, tak je kvalitní. No ale teď si vezmeme příklad takové té obyčejnější hospody. Myslíš, že to tam je tak, že skutečně i tam dostaneš kvalitní whisky do toho koktejlu? A nebo je to naopak taková možná ta lehce česká natura, kdy si řeknou, no, je to míchaný drink, tak dám mu tam nějakou jako obyčejnější, protože se to smíchá, třeba ten zákazník to nepozná.
1: Já to mám nastaveno takto, že když půjdu do italské restaurace, dám si těstoviny, dám si pastu, dám si pizzu. Když půjdu na steak, dám si steak a když prostě půjdu do baru, tak si dám kvalitní koktejl. Když půjdu do hospody, tak nebudu tam si dávat asi nějaký klasický drink, nějaký Manhattan, nějaký old fashion. Když půjdu prostě do baru, do běžné hospody, tak si tam prostě dám Jamesona a k tomu zázvorovou limonádu. Jameson Ginger, kde prostě vím, že ten barman nemá jako moc co pokazit. Teď to jako nemyslím nějak špatně, ale samozřejmě u těch koktejlů člověk musí mít určitou odbornost, určité skills, aby dokázal skutečně ten drink udělat dobře. Takže spíše, když budete někde jako v nějaké hospodě, tak bych doporučoval nějaké takové ty easy mixers, nějaké takové ty jednoduché drinky a takové ty klasické drinky, když půjdeš někam na rande, tak to bych spíš jako nechal pro ty profíky, pro ty bary, kde už většinou jako poznáš, jak to, že ty barmani jako dělají a třeba v Olomouci máme, že několik hodně kvalitních barů, kde si myslím, že jsou skvělý drinky.
0: Mm-hmm, určitě, souhlasím s tebou. A já se tě zeptám možná teďka trošku v rámci tvého osobního vkusu, tak jaká je třeba tvoje nejoblíbenější whisky?
1: Jo, tak to je skvělá otázka, to je taková ta otázka, na kterou strašně rád odpovídám, protože je to jako s hudbou. Někdy máš prostě náladu si pustit pořádný rock, někdy nějaký pop, někdy nějaký elektro. Je to úplně stejný z whisky. Záleží na tom, jak je venku. Když je venku, když bude pršet, když bude takový to skotský, anglický počasí, tak si dáš něco jako těžkého, něco nakouřeného, něco takového výrazného. Když je teplo, když je léto, tak člověk sáhne po nějaké ovocnější whisky, nějaké lehčí. A v tom je právě kouzlo whisky, že nám se třeba do baru, že jsme whisky bar, tak se nám často stává to, že přijdou lidi a říkají, no, my whisky nepijeme, my jsme kdysi se z toho někdy máme špatné zkušenosti. Tak to je pro nás taková ta výzva. V tom, jak je whisky pěkně variabilní, tak to je ta výzva, že barmani zjišťují, jestli ten člověk třeba zvládne 40% alkoholu. Když ten člověk řekne, jo, já mám rád slivovici, tak víme to, že ten člověk destilát zvládne. A je potom na tom barmanovi, aby vybral podle těch indicí nějakou vhodnou whisky. A většinou říkáme, že pokud vám to chutnat nebude, tak je to na nás, ale ještě se nám to nestalo. Možná jsou ty lidi tak slušný, ale v tom je právě krása whisky. Takže říct, která whisky je nejoblíbenější, úplně tak nejde. Teď je, že jo, takový to jaro, tak si myslím, že tady tyhle ty whisky sudy pošery, to bude jako tak jako ideální volba. Takže v tom je krása whisky, že člověk opravdu někdy může zvolit nějakou lehčí, někdy nějaké ty sudové síly, to jsou ty whisky, které se neřetí vodou a nechají se potom zránit z toho sudu tak, jak jsou. Takže mají kolem 60% alkoholu, což je fakt opravdu sudová síla, takže ty whisky jsou takové ty těžké, plné, takové ty hodně výrazné. Takže v tom je ta krása whisky. Mnohdy je to spjato s nějakým osobním zážitkem, že vyrazil z někdy, kdy se mohlo cestovat ještě kdysi, tak člověk tam byl v té palírně, spousta těch viskařů má to Skotsko, Irsko nacestováno, takže takhle někdy třeba říkají, která je jejich oblíbená palírna, že tam byli, mají tam nějakou vzpomínku na to, takže v tom je právě ta krása whisky.
0: No, já musím říct, že to je právě tvůj případ, ty určitě máš hodně nacestováno a dočetl jsem se o tobě, že právě během nějakého školního nebo nějaké školní stáže vlastně ve Skotsku, tak ses dostal tady obecně vlastně k whisky a nakonec ti to učarovalo tak, že je to vlastně v současné době i tvé povolání, ale mě by možná zajímalo, odkud ty čerpáš třeba nějaké nové informace?
1: Dnes musím říct, že je to skvělý, jako ty informace, ten přístup, když člověk hodně filtruje zdroje, tak na internetu se dočteš skutečně čerstvý informace. Já si vzpomínám, když jsem Blackstaff otvíral v roce 2003, tak jsem si nechal posílat knihy z Anglie, z Irska a bylo těch informací daleko méně než dnes. Dnes jsou různé skupiny na Facebooku, já sám jsem členem x skupin o irské whisky, o skotské whisky, o daných palírnách, kde ty lidi dávají fotky, dávají tam různé příběhy, dávají tam různé zajímavosti. Takže dneska těch přísun informací je skutečně skvělý. A člověk, když se do toho dostává hloubš, jako třeba já, tak čím vlastně víc toho víš, tak zjišťuje, že tím míň toho víš. Takže myslím si, že člověk se musí učit v kterékoliv fázi života, ale to je tak asi, že ve všem by to tak mělo být, že člověk potom to zkoumá víc a víc do hloubky a to je vlastně na tom, co mě jako baví. Za prvé předávání informací, když já školím ty barmany a nebo lidi všeobecně z gastronomie, ale já sám se rád nechávám školit od různých ambasadorů, značek ze Skotska, tak strašně rád právě se vzdělávám a to je to, co vlastně nás posunuje dál, že jo? Že se člověk jako dál a dál chce v tom dostat.
0: A existují třeba i nějaké, když teď samozřejmě pomineme to období kolem koronaviru, nějaké whiskové eventy nebo nějaké akce, kde kam se třeba sjíždí milovníci takhle whisky a kde si můžou sdělovat různé zážitky, know-how, zkušenosti a tak dále?
1: No ježiš, to je to nejhezčí na tom právě. Tak když pominu to Skotsko, kde se konají různé festivaly, třeba na té Isle, kde je ten ostrov těch nakouřených whisky, kde jsou takové ty výrazné ostrovní, tak tam je týden festival, je to teda festival whisky a hudby a já tam byl několikrát a tu hudbu jsem v životě rád neslyšel, ale to bylo asi tou whisky. A potom i u nás musím říct, že se hodně teďka začínají ty whisky festivaly také pořádat. Je výborný v Praze a na Moravě je skvělý festival, který je spíše takový komunitní, který se běžně teda koná na jaře. Tento rok uvidíme, jestli vůbec bude. A tam se sjíždí lidi z celé republiky, je tam skvělá atmosféra. Jsou to, lidi tam berou svoje rodiny, je to v Jeseníkách, v Malé Morávce a tady ten whisky festival, je to opravdu skvělá vlastně příležitost, jak do toho nakouknout, že lidi, i třeba kteří nejsou úplně ještě whisky propílí, tak tam jedou, stráví tam parádní víkend, pobaví se s těma lidma, zjistí, že ty lidi fakt opravdu jsou to chytří lidi, že mají nacestováno, že to vlastně není o tom alkoholu, ale spíš o nějaké takové té subkultuře těch lidí, že mají něco rádi a věnují se tomu a já jsem takhle potkal spoustu jako zajímavých lidí, ale úplně z jiných oborů, než je jako třeba gastro, že já v tom i pracuju, ale spousta těch výzkařů, já bych řekl, že většina těch výzkařů na tady těch festivalech jsou mimo gastronomii.
0: Že jsou mimo. A já se jenom možná dozeptám trošku, jak si to představit. Když bych přijel takhle do těch Jeseníků, do té Malé Morávky, tady je ten whiskový event a co tam je? Jsou tam třeba nějaké stolečky nebo jak to tam vlastně vypadá? Co si představit?
1: Tak zrovna tady ten festival, který je takový nekomerční, tak ten funguje tak, že máš jeden dlouhý stůl, ne švédský, ale skotský stůl a tam máš ty palivny rozdělený podle regionu, které jsou ve Skotsku. Takže je tam ta ostrovní sekce, je tam ta sekce té skotské Vysočiny, je tam ta sekce whisky z okolí řeky Spey, takže to Speyside region a člověk tam máš tam nějaké buď čísla nebo nějakou cenovku, kolik ten malý vzoreček stojí, většinou se nalívá vlastně po 2 centilitrech a ty lidi si většinou ty láhve fotí, mají tam nějaké degustační poznámky, které si píšou a já tam vlastně také pracuju s kamarády a takže i ti vlastně lidi, kteří tam to whisky ti nalívají, taky k tomu něco řeknou. Že člověk se vůbec nemusí bát, že když je nováček, tak ba naopak ty lidi mu o tom něco poví, nějaké zajímavosti, doporučí mu, co by mohl vyzkoušet. A je tam spousta lidí v kiltech, hraje tam dudák, takže je tam krásná atmosféra.
0: No a v případě, kdyby tam někoho oslovila nějaká whisky, tak je možné si rovnou nějakou koupit, třeba odvést domů?
1: Občasně tam se prodávají nějaké limitované edice, nebo tam je kontakt na někoho, kdo má nějaký e-shop. Myslím si, že úplně přímo ty láhve tam se neprodávají. Na tady tomhletom, ani na tom vlastně konkrétně třeba v Praze, kdy jsou takové ty komerčnější, kde to nemáš podle těch regionů, ale máš to podle dovozních firm. Takže nějaká firma má tam ty svoje produkty, vedle zase další a tam se taky neprodává většinou. Tam většinou to funguje, že máš nějakou měnu, nějaké dramy nebo nějaké, jak se to jmenuje, různé a dáváš vlastně za ten vzorek a musím teda říct, že většinou ty vzorky jsou za výhodné ceny, že je tam jako dobré vyzkoušet různé stáčení, které si běžně třeba nekoupíš, tak většinou to není prodej po lahvích, ale ty firmy mají většinou nějaký odkaz na nějaký svůj e-shop, kde potom se ta lahev dá zakoupit. A ještě na té whisky festivale se konají masterclassy a ten masterclass je hodinová degustace, kde ti ambasador nebo nějaký odborník z té dané značky ti představí celou tu palírnu. Vyzkoušíš tam různé stáčení, 10leté, 12leté a poví ti ten člověk něco o historii celé té palírny, takže ty masterclassy jsou velice také navštěvované na těch festivalech a kolikrát tam člověk třeba vyzkouší nějaké hodně, hodně staré whisky nebo třeba ty whisky, které už dneska běžně nejdou koupit.
0: Jakou třeba nejstarší whisky si ochutnal?
1: Já jsem měl tu možnost, že jsem byl minulý rok ve Skotsku, kdy jsme kupovali dva 50-leté Glenlivety a dostali jsme do Česka dvě lahve a hned ty lahve byly prodány. Ono to nefunguje tak, že bys jako řekl, hele, tohle to chci. Ono to funguje jako s Ferrari. Když máš tu 50, tak se dostaneš k tomu Enzu a stejně tak to fungovalo tady s tím Glenlivetem. My jsme kupovali ročník 1967 a předtím byl ročník 64 a 66. Ty byl bys si, kolik stála ta lahev, ta 50-letá Glenlivet?
0: Ta 50-letá, no, tak asi hodně.
1: Zkus jenom tak, jako.
0: A já nevím, to mohlo tak ze 30 tisíc.
1: V eurech možná, ta lahev vycházela 575 tisíc.
0: 575 tisíc.
1: Mm-hmm. A bylo to zpěto s večeří, takže ten den probíhal tak, že ti oba dva kupci, kteří tam byli, tak měli krásný den, že chytali lososy v řece, potom je vzali do palírny, tam byla nějaká degustace a na závěr bylo mezi destilačními kotly v té palírně Glenlivet, byla krásná večeře od prestižní michelinské šéfkuchařky Claire Smith, a která má restauraci Core v Londýně a má tři michelinské hvězdy. Tak jsem Přemkovi Forejtovi posílal fotku, jestli zná, tak Přem říká, jo, tak to si skovej, to je fakt opravdu jako celebrita kuchařská. A vlastně ta restaurace, nebo ta šéfkuchařka, to menu, který servíruje v Londýně, tak přenesla do toho Spaceside, do té palírny. A k tomu jsme právě měli pairing tady těch krásných whisky a jednou z nich byla i tady ta 50-letá whisky. Když si vlastně vezme, že během toho staření se ti 2% každý rok odpaří z toho sudu, tak po těch 50 letech v tom 200-litrovém sudu ti zbyde ani ne třetina. Ne-li míň.
0: To je pravda. No tak je fajn, že za 570 tisíc aspoň neodjeli hladový s tam.
1: Tohle jsou takové ty jako investiční lahve, takže ono, ty lahve ne všechny se otevřou. Samozřejmě čím, řekl bych, čím víc se tě lahví otevře tady těch investičních, tak tím potom ty ceny budou stoupat. Tím ty ceny vlastně tady těch lahví potom půjdou nahoru, takže dneska investice do právě, nebo všeobecně alternativní investice hodně fungují a investice do whisky fungují velice dobře. I vlastně u nás máme fond do vína a do whisky, který právě také vlastní nějaké tady tyhle ty pěkné whisky investiční lahve.
0: Určitě. Já na to bych se pak potom ještě v průběhu rád zeptal právě na ten investiční alkohol, ale ještě trošku se vrátím k tomu, že ty jsi říkal, že jsi i lektorem v rámci barové akademie, tak co vlastně učíš ty barmany, nebo jak to třeba probíhá tady takové akce?
1: My vlastně máme projekt, který se jmenuje Bar Academy Pernod Ricard a je to pětidenní kurz pro barmany. Ale máme tam i hodně lidí nejenom jako barmany, že třeba dostali to jako dárek od manželky, barmanský kurz. A je to 5 dnů, který jsou u Prahy ve Českém Štenberku, kde ti lidé se naučí něco všeobecně o zbožíznáctví, něco o historii koktejlů. Mají tam hlavně možnost míchat drinky se největšíma profíkama u nás, s barmanama z Baxis baru z Prahy. Takže to za mě nebylo, to mě strašně mrzí. Já už jsem tam šel přímo jako lektor. A já samozřejmě učím o whisky, takže mám tam nějaké bloky o irské whisky, o skotské whisky, což je většinou takový ten jako největší oříšek pro ty studenty, že mají z toho potom takovou hlavu, protože whisky je samozřejmě hodně o těch informacích, o těch letopočtech, o té historii, o té výrobě. Takže já tam učím o whisky a například třeba jeden den se autobusem vypravíme do Prahy a ti účastníci toho kurzu jdou do těch nejlepších pražských barů, jako je Baxis, Leffler, Hemingway, a mají vlastně možnost tím, že ty vlastně kolegové tam pracují, tak se třeba podívat i za ten barový pult, což je skvělý pro začínající třeba barmany se dostat do takových jako legendárních barů v České republice, vidět to vlastně, jak to funguje. A pak vlastně na závěr toho kurzu v pátek vždy se píšou testy. A jsme jako velice přísní, jako nedáváme to všem, jo. A potom vlastně obdržíš certifikát, že jsi vlastně absolvoval tady ten kurz. Je to vlastně skvělý, že vlastně během 5 dnů dostaneš takový jako všeobecný přehled, všeobecně o tom barmanství, o těch různých bázích, gin, whisky, koňák, likéry se tam probírají. Takže ten člověk dostane takový jako nějaký ucelený základ. A hlavně tam je většinou takových 15-20 lidí a fakt ty lidi se ten poslední večer se fakt poctivě učí, takže mají tam potom jako takový pěkný vzpomínky na celý tady ten týdenní kurz. Takže pro mě je tohle to vlastně věc, která mě velice naplňuje, velice mě baví, vlastně, že můžu být součástí tady tohohle týmu a vlastně s těmi kolegy, se kterými učím na tom projektu, tak jsme velice dobří kamarádi a to mě na té práci hodně, hodně baví.
0: Hmm. No jak jsi říkal ten poslední večer, že se poctivě a teď jsem právě nevěděl, co dodáš, ty jsi řekl, že učí, já jsem to měl možná spojený s jinýma akcema, kde teda poslední večer se spíš degustovalo.
1: Ale tohle většinou bývá v tu neděli, když ti studenti přijíždějí na ten český Štemberek, tak mají nějaké zásoby z domu, si vezmou nějakou flašku, tak v neděli jsou takový ještě veselý. A potom v tom pondělí, jako když už pomalinku začínají dostávat tu nálož těch informací, potom ještě do toho přijdu já v úterý s tou whisky, tak to máš z toho hlavu úplně jak balón. A v podstatě tam jako máš docela jako nabitý program, že jeden večer vlastně jdem do těch barů se podívat, pak máme tam nějakou flérovou sekci, že se vlastně učí i dokonce i házet, mají tam největší profíky na ten flair bartending, že hážou i těma lahvema. No a pak je najednou čtvrtek a už se musí učit. No a v pátek testy, no normálně máme písemné testy, pak si vlastně vylosují drink, který budou namíchat, který musí namíchat, mít ho správně namíchaný, takže docela je to jako pěkný, ale je to náročný týden.
0: To věřím. A pokud by to třeba takhle někoho zaujalo nebo chtěl se zúčastnit, tak kde se třeba může přihlásit?
1: My máme i stránky Jan Becher Pernod Ricard Bar Academy a klidně přeze mě, ať se ozve, já předám kontakt na tady tu akademii barovou.
0: Mm-hmm. Super, super. A já se zeptám takhle, zanedlouho bude vlastně 17. března, což jinými slovy je Den svatého Patrika. A jestli bys nám mohl popsat vlastně tu historii a význam tady tohohle z toho dne?
1: No, tak pro mě je to velice významný den, protože můj syn je Patrik, že jo? To musel být Patrik. Má dva svátky, že jo? Vlastně jeden v únoru a potom má ten mezinárodní, tak já myslím, že to ocení, až mu bude trošku víc let, tak ocení, že má dva svátky, dva důvody k oslavě. Ale 17. března svátek svatého Patrika je to svátek, který se slaví po celém světě. Vlastně ty Irové, jak jsou takový hodně rozsetí, tak toho 17. března vidíte, prostě všichni jsou v zeleným, všichni pijí Guinness, tu řeku v New Yorku barví na zeleno a je to takový jako pěkný dneska už globální svátek, řekl bych, a i u nás vlastně v Olomouci ho slavíme od toho roku 2003 a víceméně rok dopředu máme zarezervovaný celý bar, kdy ti lidé nosí klobouky, pijou se právě nějaké drinky svatého Patrika a vlastně svatý Patrik, že jo, šířil křesťanství, vyhnal všechny hady, no ale dneska vlastně je to ten motiv, proč všichni jsou dneska v zeleným a užívají si. Všichni jsme vlastně na ten den se staneme Iry, toho 17. března.
0: No možná o to smutnější je vlastně fakt, vzhledem k té situaci, která teďka panuje, že bary jsou vlastně zavřené, tak jak se třeba vypořádáváte vlastně teď obecně, když to tak s obecním tady s tím faktem?
1: No je to hrozná škoda, samozřejmě ten svatý Patrik nás mrzí nejvíc, protože tu atmosféru asi musíte jako zažít během toho svatého Patrika, když v tom baru hraje nějaká irská kapela, lidi fakt opravdu stojí úplně na mačkání všude a vůbec jim to nevadí, mají v ruce toho ten stout, toho Guinnesse, k tomu si dávají Jamesa a je to hrozně jako příjemná pohodová atmosféra, kterou asi tento rok bohužel se jí nedočkáme, takže my jsme na tady tuhletu situaci reagovali tak, že tím, že jsme hodně specializovali právě na ty whisky, tak pořádáme nějaké online whisky degustace, takže jsme hodně aktivní na tomhletom poli, takže i na svatého Patrika tento rok strašně bychom rádi otevřeli i nějaký venkovní bar, což asi ale nevypadá, takže máme připravenou nějakou online degustaci irských whisky.
0: To je super. Je pravda, že my jsme se už o tom bavili ještě před rozhovorem, že teďka tady ty degustace se přesouvají do onlineu, což je super, že aspoň touto formou vlastně můžete trošku pokračovat v tom, co děláte a děláte to dobře. A co se týká vás jako provozovatelů, tak co je vlastně na té aktuální situaci nejhorší? Je to ten fakt, že nevíte, co bude, nebo jak vlastně se koukáš vůbec ty směrem do budoucna teďka?
1: Přesně si to řeknu. Je asi nejhorší ta situace, že nevíme, co očekávat. Vlastně nevíme vůbec nějaké světlo na konci tunelu. Myslím si, že i na Olomoucku vzniklo spousta skvělých projektů, který bohužel teďka akorát mají špatné načasování. a všichni jak koukáme jako aspoň do nějaké budoucnosti, kdy aspoň bude nějaký náznak něčeho, že třeba budeme vědět, že za 2-3 měsíce můžeme lehunce počítat s tím, že bude nějaké určité rozvolnění. Ale zatím v současné době jako nevíme vůbec nic, nevíme vlastně na co se připravit, nevíme ani vlastně jako jak nějak se na to připravit z hlediska i financí, z hlediska i plánování se zaměstnanci, takže bohužel taková ta nejistota je to nejhorší vlastně, co nás nejvíc sužuje. Takže ty informace nejsou vlastně dobře nám podávány a to je asi nejvíc, co nás jako na tom nejvíc mrzí, že vlastně ty informace nemáme. To, že to gastro bylo jako takový ten obětní beránek té celé situace, s tím se asi jako nějak asi už jako dokážeme vypořádat. Spíš si myslím, že většina těch lidí se dívá do budoucna. Že už se nechce dívat, co bylo, ale už by rádi se dívali do budoucna a už asi budeme všichni rádi, když tady tahle ta nemilá doba skončí a nějak to společně zvládneme.
0: K tomu se přidávám tady k tomuto přání, protože je pravda, že tyhle ty akce typu třeba ten svatý Patrik, tak já se přiznám, že když jsem byl v Dublinu, tak jsem taky navštívil jednu velmi významnou takový bar, tak nechtěl jsem říct hospodu bar, a skutečně ta živá hudba a i ta obsluha má to takový kult a je to skutečně takový zážitek, bych to dokonce troufl si i říct, a ta atmosféra je tam neuvěřitelná a jenom trošku to přenést sem do toho českého prostředí, tak je skutečně zážitek a o to víc je fakt smutnější, že teďka jsme vlastně všichni doma a to všechny tyhle akce jsou zrušený a tak dále, takže já se na to už těším.
1: Tam je to nejlepší ta sociální izolace, jak jsme se bavili spolu, že vlastně ty lidi se chtějí potkávat, my Češi a i vlastně Irové, to mají hodně podobný, že do toho baru, do toho pubu chodí ne primárně za tím alkoholem, ale spíše za tou atmosférou. A to je asi, co nám jako v současné době nejvíce chybí. Taková ta pohoda, dát si někde kafe, dát si drink, dát si pivo a spíš jenom takhle si užívat tu volnost. Takže to je asi, co vidím jako nejvíc, že nám v současné době chybí. I z hlediska jako konzumentů, i z hlediska jako nám, provozatelům baru, asi nejvíc ta atmosféra v tom baru. Kolikrát, když tam jsem teďka večer a vidím ten tmavý bar, tak je to takové smutné. Teď jsem tam měl nějakého obchodního zástupce a říká, no to je takový jako smutný pohled, když vidím ten krásný bar plný lahví a je vlastně už několik měsíců prázdný, takže... Ale já chci být spíše pozitivní, spíše chci jako koukat do budoucna, co bude a věřím to, že to všechno zvládneme.
0: No, my když se ještě v čase vrátíme zpátky, tedy do doby, kdy bary byly vlastně plné
1: návštěvníků,
0: když se mohlo chodit do baru, přesně tak, tak v roce 2015 byl Blackstaff vyhlášen nejlepším pivním barem v Česku. Tak čím je ten tvůj podnik tak speciální?
1: To je taky boží otázka, no tady tohle to jakože na pivní. My jsme vyhráli v té kategorii puby a tam to nebylo jako přesně specifikováno, jestli ten pub je více jako viskový nebo jako pivní. Byla to spíš jako kdyby kategorie taková jako pubu, takže my jsme hodně na to pivo jsme specializovaní, máme nějakých 9 druhů piva, včetně těch irských stoutů a siderů a anglických aleů, ale máme i tady lokální pivovar, nedaleko Olomouce teďka.
0: Můžeš jmenovat klidně.
1: Ano, zdravím Davida. A skvělý tvark teďka vlastně, který se přesunul z Kosíře. Takže máme to pivo rádi, protože taková ta naše idea, když jsme vlastně ten bar otvírali, tak bylo to, že chceme propojit tu whisky a to pivo. Takže když půjdeš do baru, tak jako pán, že si dáš nějaký pivní speciál, dáš si k tomu nějakou dobrou whisky, no ale zároveň, když půjdeš s partnerkou, tak ta třeba si dá nějaký koktejl. Takže my jsme se docela od počátku věnovali těm koktejlům. A vlastně v jedné fázi rozvoje toho baru jsme museli to nějak oddělit, takže proto jsme vlastně vybudovali jeden bar, který je v té přední části, kde máme whisky a kde máme takovou koktejlovou sekci. A v té zadní části máme pivní bar na Beer Specials, kde máme celkově 10 maximálně píp a máme tam vlastně 10 čepovaných speciálů plus nějakou ještě lednici s pivními speciály. Takže ta naše idea je taková, že vlastně dostaneš všechno pod jednou střechou, že když budeš s dámou na drink, tak najdeš u nás koktejl, najdeš u nás tu whisky a ten servis a k tomu ten pivní speciál a docela se i věnujeme ještě vínům, že máme vlastní vína, takže snažíme se jako mít vždy to nejlepší z toho daného segmentu. Je to trošku náročnější samozřejmě personálně, protože musíš mít ten personál, aby něco věděl o tom pivu, něco, aby dokázal říct o té whisky, takže musíš mít jako několik specialistů, ale musím říct, že se nám to vyplácí, protože ty lidi dneska chtějí si dát tu kvalitu. Chtějí si prostě dát dobrý drink, dobrý pivní speciál, dobrý koktejl. Takže, jak jsme se bavili, vlastně ba naopak, dneska je ta situace horší, že dneska ty lidi pijí někde doma, nekontrolovaně. Myslím si, že v těch kvalitních barech se spíše kultivuje ta konzumace alkoholu. Že tam se lidi jako neopíjejí, že by někdo musel kopnout na čas x panáku, že v těch kvalitních barech si fakt chodíš užít, chodíš si dát tam drink, který si běžně doma nedáš, nebo tu whisky, kterou běžně nekoupíš. A vlastně o tom je jako návštěva baru. Pro mě by to jako měl být zážitek. Že stejně jako já rád hrozně vařím, ale když půjdu do restaurace, tak si dám to jídlo, které já doma neuvařím. A to je vlastně i ten vlastně princip toho našeho baru, že bys měl odcházet vždycky s novým zážitkem a užít si to a vyzkoušet eventuálně nějaké nové věci.
0: Ten zážitek toho baru nebo té návštěvy jako celkové, tak určitě do velké míry ovlivňuje právě obsluha. A mě by zajímalo, jestli ty barmany si vlastně vychováváš ty sám, anebo jestli se o ně třeba přitahujete s jinými podniky. Jak to funguje tady v té branži?
1: Já myslím, že v Olomouci ta situace je velice přátelská mezi těma barama, že ty bary, ty majitelé se znají, že nikdo nikoho nepřetahuje. Ten post je klíčový. Ty hele, můžeš mít krásný lahve za sebou, ale stejně ten mezičlánek mezi vlastně tím tvojím produktem a mezi tím hostem je ten barman, ta obsluha. Takže to je velice klíčová věc. Takže já musím zaklepat, že u nás barmani jsou několik let, jsou to kolegové a profíci na té nejvyšší úrovni. Jezdí se mnou do Skotska, do Irska, nebo i sami, vzdělávají se. A jsou to opravdu jako profesionálové každým soulem. Takže pro mě osobně tady tento post je velice klíčový toho barmana nebo všeobecně té obsluhy. My to máme vlastně nastaveno tak v baru, že ti barmani připravují ty drinky, to jsou ti lidé, kteří o tom produktu něco ví. Potom ty slečny, které jsou na place, nebo ti kolegové, ten floor staff, tak ti řekl bych, že po těch letech, třeba když tady ty holky studují a jsou u nás třeba 2-3 roky, tak myslím, že potom jejich boyfriendi to mají s nima velice těžký, protože o té whisky toho ví strašně moc. Ale to jsou jako ty vlastně holky, ten drink mají spíš jako přinést, být jako milí na zákazníky, zvládají to skvěle, ale na nějakou takovou jako kdyby fundovanou diskuzi, když si budeš chtít povídat o whisky, tak máme právě ty barmany, kteří jsou skutečně profíci a ví o tom víc než já.
0: A vy vlastně u vás pořádáte, ty už si to i naznačil, tak vlastně degustace, nějaké pravidelné. A mimochodem můžeme tak trošku prozradit, že na konci dnešního rozhovoru si o 3 takové degustace zasoutěžíme, takže koukejte až do konce. A já bych tě chtěl poprosit, jestli bys nám popsal, jak vlastně taková degustace funguje, že pokud člověk dostane třeba dárek nebo sám si zakoupí tento poukaz na degustaci, tak co všechno se dozví, co všechno si vyzkouší a jak to vlastně probíhá.
1: Takže funguje to tak, že máme v baru připravený balíček, který si člověk vyzvedne, kde má 5 nebo 6 degustačních vzorků po 2 centilitrech. My k tomu v tom balíčku dáváme i nějakou skleničku degustační, aby si měl kvalitní, pokud doma nemáš. Je k tomu nějaká taková degustační podložka, kde člověk si vlastně vyskládá ty vzorky. Máme k tomu buď nějaký třeba welcome drink, nějaký klasický připravený, anebo teďka v tu středu, která bude ta degustace, tak máme čokoládový lanýž, který člověk tomu dostane gumové rukavice, který si dá a ten lanýž se vytvaruje a pak si ho ještě posype sušenými květy. A ten lanýž je vyrobený z čokolády a z té whisky, kterou budeme ten večer degustovat. Takže se snažíme i ty pairingy hodně jako dělat. Takže ten člověk si to vyzvedne a potom vždycky to máme ve středu, co 14 dní, tak přes facebookové stránky, tak děláme live vysílání, které má nějakou hodinu a půl, 2 hodiny, záleží podle dotazů, kde se právě něco dozvíme o tom daném tématu. Takže buď o té palírně, nebo jsme třeba měli téma rašeliny, ze které se vlastně suší ten slad, tak jsme se bavili o tom tématu rašelina nebo o sudech po sherry. Bavili jsme se hodně o sherry, takže vždy máme nějaké téma a na tohle téma se bavíme a samozřejmě také hlavně pijeme, ne, degustujeme. Jsme degustátoři, takže degustujeme. A takže je to velice úspěšné, protože se na to kouká poměrně hodně lidí, takže pro nás je to samozřejmě nějaký kontakt se zákazníky a také je to samozřejmě pro nás reklama, že jsme docela jako díky tomu známí po celé republice a ty naše degustace jsou docela teďka populární. Takže na svatého Patrika bude irská degustace.
0: No mě právě napadlo, jestli ty tady ten koncept si nepřemýšlel, že by si vlastně, jak to říct, posunul i někam do nějakého jiného města než do Olomouce. Napadlo tě to někdy?
1: Napadlo mě to pár let zpátky, ale potom jsem začal víc pracovat pro dovozní firmy jako ambasador whisky a v současné době nějak s tím časem bojuju. Teď posledních pár měsíců, když jsem jako víc v Olomouci, tak je to fajn, ale běžně za normální doby tak školím po celé republice a spíš ten čas nemám a snažíme se nějak to samozřejmě s rodinou nějak spíš ten čas jako tlačit a dohánět, takže ač já jsem hodně v Praze, tak máme tam i byt, ale tak většinou tam ani nespím, takže kolikrát se vracím ve 3, ve 4 ráno domů, abych mohl být doma s rodinou, takže strašně rád bych měl někdy ještě další pobočku Blackstaffu a víme, že k nám docela jezdí hodně lidi z Prahy, z různých měst a strašně by si přáli mít jako Blackstaff v jejich městě, protože říkají právě, že ta ucelenost toho konceptu je docela jako unikátní, že dostanete vlastně pivní speciál, whisky a drinky pod jednou střechou. A takže někdy bych jako asi jo, jako rád bych to hrozně jako realizoval, ale zase říkám, že v současné době na to nemám moc jako prostor.
0: Rozumím. A ty jsi také vášnivým sběratelem lahví, říkal jsi, že i u vás vlastně v podniku máte jich hodně vystavených, tak asi tě nepřekvapím otázkou, kolik lahví máš v současné době ve sbírce.
1: Jo, já už ani nevím, no. Já už jsem to přestal počítat potom. Já mám některé lahve samozřejmě ještě schovány ve skladu a v trezoru, takové ty dražší, ale hlavně jako doma to neříkám, že jo. Vždycky doma říkám, bylo to starý a nikdo to nechtěl. A vždycky mám takovou noční můru, že moje paní jednou prodá, až umřu, že prodá ty lahve za to, za kolik jsem mi řekl, že jsem je koupil. A ještě mám druhou noční můru, že synátor jednou, až bude dospělý, takže vyzkouší nějakou lahev a aby na to otec nepřišel, tak to potom doleje nějakým čajem ledovým. Takže ne, potom dostane jako svoji vitrínku, kde budou nějaké takové ty základní nebo ty lepší whisky a ty bude moc degustovat s kamarády. A zase říkám, že mu jako ušetřím takové ty bolehlavy, že z whisky, ale pokud budeš pít, budeš jako zapíjet to vodou, tak musím říct, že většinou ti jako ráno nic není, pokud to neproložíš nějakým koktejlem nebo šampaňským, že pokud čistě budeš pít whisky, tak tím, že ve whisky z hlediska legislativního nesmí být žádný cukr, co to je ten bolehlav, takže pokud budeš zapíjet vodou, což je základní pravidlo, že když se degustuje, tak hodně zapíjet vodou. Určitě je to nutný být hydratován a mít skutečně zásobu vody, že ten alkohol samozřejmě potřebuješ zapíjet. Takže to je velice, velice důležitá věc. Takže tomu synátorovi potom někdy ten bolehlav ráno odpadne, když ho budu odmala tlačit do whisky.
0: Jasně. A ty jsi vlastně v rozhovoru pro deník E15 říkal, že každý sběratel bys měl vybrat nějaký svůj směr. A mě by zajímalo, jaký ten směr si vybral ty pro to sběratelství, protože těch lahví samozřejmě těch druhů je hrozně moc, takže kterým třeba se vydal?
1: Já jsem začal sbírat whisky všeobecně jako skotský a irský, pak jsem se hodně soustředil na ty lahve z historie, takže takové ty stáčení, které se od 70. 80. let už neprodukují, dají se koupit pouze třeba na aukcích. A potom jsem hodně začal sbírat ty značky, pro které pracuji. Nevím, jestli můžu jmenovat.
0: Jasně.
1: Takže hodně pro Jameson, Chivas, hodně Glenlivet, takže ty stáčení právě z historie, které mám, máme i v baru vystaveny. Já vždycky říkám, že v baru vlastně místo těch obrázků my tam máme takovou tekutou dekoraci, takže samozřejmě se na to pěkně kouká, když máme nějaké degustace naživo, tak je hrozně fajn tam sedět mezi těmi lahvemi a pěkně se o tom povídá. To je vlastně hrozně výhoda, když máš tu normální degustaci, že vlastně vidíš, máš tu zpětnou vazbu, máš tu interakci mezi tebou a mezi těmi hosty, že vidíš, že si jim ta whisky chutná nebo ne, hodně se ptají. Ten online je hrozně fajn, já to mám hrozně rád, že aspoň něco je takový teďka ten kontakt, ale nevidíš tam tu zpětnou vazbu. Že snažíme se jako hodně s těmi lidmi komunikovat i přes, jako ten, přes tu kameru, že jak jim to chutná, jaký na to mají názor, ale prostě není to ono. Když to máš degustaci pro 20 lidí a vidíš ty lidi, jaký mají zájem, jak je to hrozně baví, že ten večer, tak je to něco jiného a už se na to... se na to těšíme.
0: No určitě ten osobní zážitek je nejvíc, to souhlasím. Myslím, že i ti samotní degustátoři by si to užili víc, kdyby mohli být jako vlastně nějaká skupinka takhle naživo přímo u vás a tam si to vychutnávat. Takže souhlas. A ty jsi už zmiňoval, že v současné době tady ty alternativní investice, když to tak nazveme, zažívají docela velký boom. Čímž se dostáváme k tomu, že whisky je nejenom skvělým společníkem na večer, ale může to být taky velice zajímavou investicí. Tak mě by zajímalo, jaké jsou vlastně teďka ty trendy v poslední době, co se týká investičního alkoholu.
1: V poslední době ty whisky docela hodně jako stouply na ceně. I vlastně ty firmy, které ty whisky vyrábí, tak jsou si vědomi toho,

0: lud v takové krásné truhle. Každá ta lahev byla speciálně zabalená, ale těch 10 lahví stálo 1,6 milionu. Takže tady ta Age Collection, bylo jich vlastně 20 na světě, z toho vlastně jedna se prodala i v České republice. Takže ty firmy opravdu to umí krásně dneska prodat. Máš k tomu nějakou karafu nebo nějaký dekanter, ručně foukaný, zabroušený, vypadá to velice pěkně, nebo to máš spojeno s nějakým zážitkem. Takže samozřejmě ano, ty lahve jsou nádherný, ale už dneska stojí daleko víc peněz. Takže si člověk musí připravit dneska sáhnout hluboko do peněženky. Dá se sbírat, kde je ta hranice mezi sběratelstvím a mezi investičním alkoholem. Nejde to úplně přesně říct. Já třeba beru ty investiční lahve tak od těch 100 000 korun vejš. Do těch 100 000 si myslím, že to jsou spíše takové ty sběratelské, které úplně nemusí až tak nějak extrémně růst, ale také mohou. To není, samozřejmě nikdo nemá ten recept. Kdyby to každý věděl, tak každý z nás je milionář, jo. Takže může se stát, že některá palírna buď zkrachuje, nebo skončí, nebo změní třeba tu svoji produktovou řadu a potom ty stáčení můžou hodně jako stoupnout na hodnotě. Já třeba hodně dražím takové ty staré lahve z 80. let, a když nějakou takovou doma jako najdete v baru, tak ideální je to samozřejmě vypít, že jo, vždycky se má pít. A nebo ne, nebo mě zavolat a já přijedu a rád tu lahve od vás koupím. Ale ne, samozřejmě všechny lahve, které jsou, já nevím, z 80. 90. let, mají takový jako strmý růst. Záleží vždycky od značky, záleží o tom, jestli třeba se ještě to stáčení produkuje. Takže je tam spousta různých faktorů, které to vlastně tu cenu ovlivňují.
1: Teď jsem se právě chtěl zeptat na to, no, podle čeho se posuzuje ta hodnota lahve a jaké jsou vlastně ty základní atributy. Tak předpokládám to stáří, to je asi taková základní věc.
0: Stáří, prestiž té značky, pak se musíš koukat, jestli třeba ta palírna hodlá investovat v budoucnu do svého rozvoje, nebo když to je nějaká mladší palírna, kdo za ní stojí, jestli je to nějaké whisky jméno, nějaký známý destilatér nebo nějaká známá firma. Takže je to dneska, je to prostě biznis, no, je to prostě fakt jako odvětví, kde člověk musí každý den studovat různé právě skupiny, různé novinky. Já mám uložených x prostě stránek, které každý den jako sjíždím, co vlastně ty palírny připravují, co se chystá, a je to dneska opravdu jako fakt profi segment, no.
1: A tak to musí zabrat asi docela i hodně času, předpokládám, protože já mám taky pár stránek, ne teda z whisky, ale sám vím, že když se do toho potom ponořím, tak ty hodiny jako letí, takže asi, že zabere ti to hodně času.
0: Je to tak, no, je to tak, člověk fakt jako opravdu tím stráví spoustu času. To je zase hrozně fajn, když třeba začneš jako kdyby sbírat ty lahve, tak se potom dozvíš spoustu věcí o té palírně, že není to prostě anonymní alkohol, ale pak si něco zjišťuješ o té palírně ve Skotsku, v Irsku, jakou měla historii, jakou má produkci. Takže to je fajn prostě na tom sběratelství, že člověk se takhle dozví spoustu informací a potom už právě vzniká taková jako další, říkám, subkultura těch lidí, kteří si vyměňují ty informace, nebo si ty láhve třeba nějak přeprodávají, kupují, protože dneska, když si koupíš lahev, tak většinou je jedna nebo dvě na zákazníka. Takže já jsem vždycky říkal, jako dvě lahve si koupit, jednu jako na vypití, jednu na výměnu. Ideální tři, no, jednu do sbírky, jednu na vypití a jednu na výměnu. No. Takže dneska bohužel ale jsou většinou nějaké alokace, že prostě dostaneš se k jedné lahvi nebo maximálně ke dvou, takže je to těžší a těžší. No.
1: No a prozradíš mi, kolik jsi utratil za nejdražší láhev, kterou si koupil?
0: Jo, no, je to hodně. Já většinou jako doma to moc jako neříkám, aby mi paní jako potom jako nenařekla. No, jako jsou jako hodně investiční láhve, který má člověk jako na biznis. Ale já spíš se snažím i do toho baru vlastně dokupovat neustále láhve, takže náš nápojový lístek nikdy nebude aktuální, protože se snažíme tak třeba týdně koupit minimálně jednu, dvě lahve. Některé ty lahve zase třeba se přestanou vyrábět, takže je to takový jako neustálý koloběh, ale máme i v baru hodně drahé lahve, které jsou už možná někdy i třeba jako investiční, ale máme je tam otevřeny, takže vlastně v baru vyzkoušíš nějaké stáčení z roku 72, 71, máme tam ročník 1951, takže máme tam opravdu jako hodně pěkné staré kousky.
1: Mm-hmm. No, pěkně diplomaticky se mi uteklo z té odpovědi. A tak aspoň se zeptám minimálně tady na ty lahve, o kterých si teďka mluvil, tak to už je předpokládám v řádu 100 tisíců asi,
0: ano,
1: že?
0: Ano, ano, to už jsou 100 tisíce.
1: Jasně. No a pokud by se někdo o tyto investice do alkoholu zajímal, tak co bys mu třeba poradil do začátku?

0: Jak začít?
1: Já bych mu poradil hodně studovat. Hodně studovat. Ideální kombinace je, pokud ta whisky chutná tomu člověkovi, tak do toho jít. Pokud ti nechutná ta whisky a máš to čistě jenom jako na biznis, tak úplně to není to ideální. Člověk se úplně do toho jako nedostane, může. Ale je fajn věc, když ti ta whisky chutná a když potom člověk nějak tak se posunuje, koupí si dražší a dražší lahve, potom někdy třeba si vyzkoušíš tu lahev prodat, z toho, co vyděláš, tak si koupíš jako další nějaký lahve a to je takový ten jako přirozený koloběh. Ale pokud někdo se vždycky dočte někde v časopisech, že whisky vydělává a položí ti otázku, koupím lahev, kolik bude mít hodnotu za 2 roky? Tak já říkám, nevím. Kdyby to každý věděl, tak samozřejmě jsme všichni milionáři. Takže nejde přesně jako kdyby určit, jaká ta hodnota bude. Můžeme predikovat, můžeme vidět ten vývoj těch lahví. Já si platím různé nástroje, různé srovnavače na whisky, kde vidím, jako, jaký jsou výsledky z aukcí. Vidím, jak se ty lahve pohybují. Ale nejsem schopný přesně určit, jak ta lahev se bude vyvíjet. Je tam, jak jsme se bavili, více faktorů. Může to být palírna, lidský zdroje, ale může to být i u nějaké palírny, kolik těch lahví vydá. Takže to stáčení, od každého stáčení je prostě jiné a nejde přesně říct, že investuju tolik peněz, kolik ta lahev mi prostě za 2 roky vydělá. Já bych možná doporučoval, než koupit jednu dražší lahev, třeba než koupit lahev za 50 tisíc, tak bych ti možná radši doporučoval, aby si koupil více lahví v menší hodnotě. Třeba více lahví po 5 tisících, což už jsou ohromné peníze samozřejmě, že jo? A třeba sledovat, jak ta lahev se vyvíjí. Takže možná bych raději volil strategii více lahví v menších částkách, když to takhle jako řeknu, ale jasně, samozřejmě jasně. Vím, že 5 tisíc je hodně. A dneska je tohle, je to jako mánie. Jako dneska koupíš lahve, nebo když je nějaký nový release, teďka byl Midleton 2021 a ty lahve se za 3 minuty vyprodaly. Já jsem měl info od kamaráda, že teď se začala prodávat a teď hned jsem musel jako jít to koupit, protože vím, že za pár minut už by to bylo pryč.
0: Mm-hmm, tak to je teda fofr, musím říct. To je formul. Čili tvoje rada je diverzifikovat, pokud jsem to správně
1: tak, já bych
0: pochopil?
1: Raději diverzifikoval portfolio, raději bych se možná soustředil na nějaké lahve nebo eventuálně třeba i menší palírny. Dneska jsou spousta nových palíren, kde se dá koupit buď třeba sudy, že vlastně si koupíš sud a za minimálně 3 roky podle skotského zákona je můžeš nalahovat. Tam jenom pozor možná u těch sudů, tam se ještě potom jsou další poplatky. Budeš platit spotřební daň, budeš platit to lahování, budeš platit tu dopravu, takže ne, vlastně ta cena, kterou vidíš za ten sud, je celková cena.
0: No a jak se vůbec k takovým lahvím nebo potažmo sudům dostat? Předpokládám, že cesta vede přes internet, ale asi je nenajde úplně na běžných e-shopech nebo tak. Stejně tak si myslím, že asi na Bazoši nebo Marketplace na Facebooku to taky nebude. Tak kudy k ním?
1: No vlastně, že Facebook teďka zakazuje prodej alkoholu, takže to je taky jako docela riziko. Úplně běžně u těch velkých hráčů taky se k těm sudům nedostaneš, takže buď přes nějaké kontakty, přes nějaké třeba ambasadory nebo přes nějaké známé obchodní zastoupení. Pokud má člověk kontakt, tak se může dostat k nějakému sudu. U těch nových palíren, když ta palírna vlastně začíná svoji činnost, tak 3 roky musí čekat na whisky. Takže ty palírny potřebují cash flow, takže právě z toho důvodu vydávají buď gin, anebo také vydávají právě tady tyhle ty investiční sudy, kde vlastně tým zaplatíš dopředu a oni z toho jako kdyby financují, že jo, tu svoji dobu, během které čekají na to, než se jim nazraje ta jejich whisky. Úplně bych asi nedoporučoval nějaké broukry, někteří broukři samozřejmě si k tomu přiřadí svoji marži, takže samozřejmě to není úplně až tak výhodné. Ideální je prostě studovat, podívat se na ty různé facebookové skupiny, na ty různé, máme třeba ten investiční alkohol, kde je spousta informací, kde ti už zkušenější kolegové někdy poradí, jak se k těm lahvím dostat, nebo jak se k těm sudům dostat a máš tam i docela jako takovou tu edukativní stránku věci, že tam hodně nahráváme nějaké soubory s nějakýma informacemi o sudech, o palírnách, o nějakém tématu. Takže asi jako hodně studovat. Nedá se přesně, jak jsi to říkal, jako najet, hele, koupím sud a že ti to jako vyjede. Úplně jako tak jednoduché to není. A nebo to může být, ale tam samozřejmě ta firma, která ti to zprostředkuje, tak si za to nechá samozřejmě zaplatit.
0: Rozumím. A teď to vezmeme na ten opačný pól, čili někdo už vlastní nějakou láhev a chtěl by ji případně nabídnout na trh, tak kde tady s tímhle se obchoduje? Třeba já jsem hodně četl, že se vlastně v aukcích prodávají láhve, takže kontaktovat nějakého takhle poskytovatele těch aukcí? Nebo?
1: Tak úplně to taky není jednoduchý, to samozřejmě ta likvidita je, když budeš mít čím víc starší láhev bude, tak ta likvidita je komplikovanější. Najít toho kupce, takže může to trvat jako nějakou dobu. Potom u nás ta legislativa úplně nepovoluje prodej alkoholu, takže ty jako fyzická osoba s tím máš trošku problém. Takže se může využít zahraničí, kdy člověk může láhev poslat do nějaké aukční síně, ale tam samozřejmě budeš platit poplatek, budeš platit nějaké to fíčko, té aukční síni, budeš platit potom dopravu, takže to také má různá úskalí. Já bych doporučoval nakupovat lahve v České republice, má to český kolek a potom ta lahev je s nás obchodovatelná, ale není to úplně jednoduchý. Je dobré si nastudovat tu naší legislativu, abys třeba ty lahve nenabízel třeba na Facebooku, protože je to zakázáno, takže není to úplně zase tak jako jednoduchá věc ty lahve potom prodat. Samozřejmě pokud ty prodáš nějakému svému kamarádovi nebo nějakému známému nebo někomu, tak je to asi jako safe, ale úplně jako takhle běžně s tím obchodovat nelze.
0: A je třeba něco, na co by si člověk měl dát jako pozor? Existuje třeba něco jako padělky?
1: Dát si bacha na fejky, no určitě. Když budeš nakupovat od neověřených zdrojů, tak se ti může stát, že koupíš nějaký pěkný čaj barvený, ale ne whisky. Hodně fejků je z eBay. Na eBay, když je nějaká limitka, tak když vyrazí ta limitka na trh, tak ti nabízejí, já nevím, třeba 30 euro za prázdnou lahev a za karton. Tak je potom jasný, co se s těma kartonama a s těma lahvema děje. My máme takovou politiku v baru, že když ty lahve prázdné dopijeme, tak ty lahve vyhazujeme. Když je to nějaký kamarád, tak mu je dáme, ale mohli bychom s nima obchodovat, mohli bychom někomu prodat nějaké takové ty starší, zejména ty stáčení, ale v životě to neděláme, protože samozřejmě pak člověk asi ví, co se s těma lahvema děje. Takže dávat si pozor určitě, kde nakupujete, nakupovat u ověřených zdrojů, ověřených e-shopů a když budete kupovat nějakou hodně starou lahev, nějakou 20, 30, 40 letou whisky, tak i si pečlivě vybrat ten aukční dům, podívat se pořádně na tu lahev. Většina těch kvalitních aukčních domů vlastně ručí za autenticitu toho produktu. Že ti vlastně ručí za to, že opravdu je to ta daná whisky. Protože když to řeknu takhle, tak třeba 20 let zpátky, když jsi vlastně vzal takovou tu cínovou tu agrafu, tak tam normálně šla vydělat. Takže potom už bylo jednoduché jenom tam jako něco nalít. Takže tam ty starší stáčení člověk musí skutečně pečlivě prozkoumat tu etiketu, podívat se na tu kapsuli, jestli se nějak neprotáčí nebo není poničená. Dneska už ty nové stáčení mají kvalitní ten packaging. Takže samozřejmě i ty palídny jsou si vědomi toho, že ten fake může přijít na trh, takže se brání proti tomu, mají to kvalitně zabaleno, to hrdlo, ten korek. Takže skutečně to balení dneska je velice, velice precizní.
0: No určitě doba jde dopředu, takže věřím, že i co se týká zabezpečení, když to tak nazvu, tak i tyto technologie se vyvíjejí. A mě právě napadlo to, že člověk vlastně nemá jak zkontrolovat, jestli ten obsah je skutečně tím obsahem, který kupuje, protože pokud nemá v plánu to vypít, tak vlastně pořád jenom vidí tu barvu a že ho obchoduje vlastně s tou tekutinou, která je v té nádobě. Takže tam je to asi trošku horší a skutečně asi jestli po nějakých etiketách nebo případně asi obrátit se radši na odborníky, protože...
1: Asi na odborníky a prozkoumat si veškeré ty informace k té dané lahvi, zjistit, jestli ta lahve má box, když budeš mít nějakou dražší lahve, tak určitě skovat i ten karton, krabici nebo ty dražší lahve mají nějaké dřevěné boxy. A podle takových jako drobných indicí jde jako zjistit, jestli fakt ta lahve může být fake nebo ne. Byla vlastně ta aféra z toho švýcarského baru Devil's Place, kde ten mladý čínský podnikatel si dal panáka za 10 tisíc dolarů a vlastně podle toho korku, který vlastně, když vyfotili v tom hotelu, tak zjistili, že ten korek neodpovídá tomu stáří a oni vlastně sami ten hotel se starý obětí podvodu, že jim vlastně prodali jako fejkovou lahev. Nebyl to McAllen, byla to nějaká míchaná whisky, která měla stáří nějakých 20 let a vlastně přišli na to, že to není to, co ten klient si koupil. Pak z toho hotelu mu jeli vrátit peníze. No. Takže to bylo fér.
0: 10 tisíc dolarů, to je pravda. A no, teď jsi možná trošku nahrál, stalo se to i tobě třeba, že si koupil nějaký padělek, nebo že jsi jako napálil?
1: Ne, já si na to dávám pozor. Já když dražím lahve, tak se na ně pečlivě koukám, koukám se na tu etiketu, nakupuju u ověřených zdrojů, a takže se mi tohle to zaplať pánbohu jako nestalo. Zejména u těch dražších lahví fakt si člověk musí dávat pozor. Podívat se na vlastně na ty conditions, podívat se na to, jak ta láhev, jestli má poničenou etiketu, jestli třeba není nějaká od slunce nějaká vybledla. Takže to je jako spousta věcí, co člověk na to musí jako dbát. A koukat se vlastně na to, jak celkově ta láhev vypadá. Když budeš prodávat láhev bez boxu, tak ta cena je daleko nižší, než když má ten box, když má ten karton, když má nějakou tu dřevěnou krabici. Když je etiketa poničená, tak ta cena také jde rapidně dolů. Takže je tam spoustu, jako spoustu aspektů.
0: Mm. Super, to musím říct, že bylo plno zajímavých informací. A já bych to teďka trošku odlehčil, zeptám se, jaké ty máš teďka do budoucna vlastně plány, nebo jaká je tvoje vize na nejbližší roky?
1: Já už se hodně těším, až se vrátí ten trh zpátky do normálu. My jsme vlastně poslední 2-3 roky objížděli s programem, který se jmenuje The Blend, takže z anglického slova blend, míchat, kdy jsme vlastně s Shivasem, se značkou, učili ty lidi, o čem vlastně je ta míchaná whisky. Takže ten večer, bylo to i několikrát v Olomouci, v olomouckých barech, kdy vlastně je to degustace pro asi 20 lidí a ty přijdeš, dáš si welcome drink, nějaké drobné, nějaký amuzbuš, nějaké zobání, jdeš potom ke stolu, kde máš takovou laboratoř, kde vyzkoušíš tu 12-letou variantu Shivasu a pak máš tam několik vzorků z různých regionů, z toho Lowlandu, ze Speysideu, z té Vysočiny, z Islay, máš k tomu tu grain whisky, všechno to vyzkoušíme, hodně to očicháváme a potom na závěr si mícháš tu whisky vlastní a já to s dovolením vždycky vyzkouším, když ta whisky je dobrá, jakože je vždycky skvělá samozřejmě, tak dostaneš potom razítko, že jsi certifikovaným Shivas Master Blenderem. Je to krásný večer, edukativní, kdy tam chodí spoustu i dam. Mm-hmm. A s tím jsme vlastně poslední 2 roky objížděli Česko, vlastně všechny hotely, bary, restaurace, kde o to měli zájem, tak jsme ty lidi učili vlastně, o čem je ta skotská whisky a to blendování. Takže to bylo hrozně jako pěkná náplň, pracovní náplň, takže doufám, že se k ní brzo vrátím a že zase budeme školit a že to bude zpět v normálu.
0: A ještě se zeptám, ty samozřejmě vždycky potom se vracíš zpátky do Olomouce, kde bydlí, kde je tvůj domov. A jak hodnotíš třeba tady kulturu v rámci města, co se týká právě barů, různých podniků, hospod a tak dále? Tak když to srovnáš, protože hodně cestuješ třeba s jinými městy po Česku, jak jsme na tom jako Olomouc?
1: Já myslím, že po Praze, po Brnu, takže tam víceméně i velikostně se nemůžeme s těmito městy měřit, tak z těch 100 tisícových měst je Olomouc určitě číslo 1. Řekl bych, že fakt opravdu po Praze, Brnu je hnedka ta barová trojka Olomouc, ale z těch jako 100 tisícových měst je Olomouc číslo 1, protože ta barová kultura tady skutečně je hodně na dobré úrovni. Máme tady vlastně několik vyhlášených barů, kde člověk si dá dobrý kubánský drink, americký drink, koktejly a máme tady fakt ty bary na výborné úrovni, takže Olomouc opravdu na té barové scéně má docela významné místo v České republice a docela ta gastroscéna tady žije. Samozřejmě díky kvalitním restauracím, které také v Olomouci jsou, tak se nám často stává, že ty lidi jedou semka na takový ten prodloužený víkend, dají si dobré jídlo a potom vyrazí do těch různých specializovaných barů a docela vlastně přes to léto, který teďka bylo, že takový specifický, že to bylo mezi lockdownem, tak musím říct, že i to léto v Olomouci bylo fantastický, že hodně lidí z Čech cestovalo vysloveně semka za tou atmosférou, samozřejmě ve spojitosti s historií a s krásným centrem, tak si myslím, že Olomouc má co nabídnout. Takže jsme na tom Barově velice dobře, ale samozřejmě pořád je prostor ke zlepšování, takže samozřejmě musíme se koukat dál. Docela se snažíme jako tu Olomouc hodně jako propagovat, jsou tady různý incentivy, jsou tady různý projekty, jako třeba ten Whisky Trail, kdy se vlastně několik olomouckých barů spojilo a člověk vlastně si mohl dát v každém baru jeden drink, jednu whisky a potom, když to vlastně obešel, jsme z takový razítka, tak si potom získal nějakou skleničku nebo nějaký dárek, takže to třeba vidím, jako že Olomouc je v tom jako hodně dál než ostatní města a že docela se tady snažíme, jako aby to město žilo.
0: Bylo to tak vždycky, že jsme byli, řekněme, v popředí jako Olomouc, nebo je to až třeba doména posledních let?
1: Já přemýšlím, podle mě to je doménou asi posledních pár let, že tady skutečně z těch lidí, kteří ty bary provozují, tak jsou to velcí profíci, provozují to několik let, takže máme tady takové ty olomoucké barové legendy, které jsou velice známé. A řekl bych, že k tomu se přidali ty mladší, takže dneska docela ten výběr je. Že opravdu jako dneska, pokud člověk má rád pivní speciály, whisky, rumy, džiny, tak skutečně najdeš v Olomouci vždy to specializované místo, což si myslím, že když to porovnám, jak hodně školím, že ho po republice, když to porovnám velikostně podobně, města jako jsou Olomouc, tak tohle asi člověče jako nenajdeš úplně v těch městech. V Brně a v Praze ano, ale pouze také někde v určité části. Takže bych řekl, že Olomouc je na tom barově velice, velice dobře. Co mi trošku z gastra hlediska chybí, ať nejsme pořád takový, jenom že jsme jako nejlepší, tak třeba ty bystra. Když to třeba porovnáme s Brnem, tak když se projdeš po centru v Brně, tak tam máš spoustu takových těch malých byster. To zatím ještě v Olomouci jako chybí, tady tohleto.
0: A čemu to třeba přičítáš, že tady nejsou bystra?
1: Já nevím, no upřímně si myslím, že možná tomu olomouckému centru něco málo trošku jako chybí, že máme potenciál daleko větší, ale úplně to centrum olomoucký nežije. Já jsem to kdysi kritizoval v jednom článku, že bohužel dneska se to přesouvá spíše do nákupních center, ten život, a trošku to centrum mi chybí, aby bylo jako živější. I tím, že tam vlastně mám bar, provozovnu, tak vidím, že to centrum má daleko větší potenciál. Ať už třeba, že jsou tam, by tam mělo být víc akcí. Různé festivaly gastro by měly být právě podle mě v centru a ne v nákupních centrech. Teď to nemyslím špatně proti nákupákům, ale přece jenom to centrum, ty kulisy, ta historie tam je nádherná, takže já raději půjdu na náměstí na nějaké, třeba ty tvaruškové slavnosti. Ideální příklad. Když to je, tak to město je narvané, je plné, lidi jezdí. Takže víc takových akcí, víc a víc budeme jenom rádi.
0: No, já ti jenom doplním možná nebo navážu trošku, on je to možná o tom, že ty obchodní galerie třeba právě tyto akce vlastně pořádají sami, kdežto v tom centru by se toho musel někdo ujmout a tak jako třeba ten tvaruškový festival nebo jiné slavnosti a tak dále, tak by to musel někdo vlastně zorganizovat.
1: Takže možná to je ta cesta, jako kdyby, že jo, víc a víc, aby jsme to město zaplnili, přece jenom Olomouc, to centrum má nádherný, že jo. Takže to se jako shodneme, že budeme rádi, když těch akcí podobného typu bude přibývat.
0: No hlavně doufejme, že už se situace zlepší a že už budete moct konečně otevřít. A já možná ti dám ještě prostor pro to, pokud bys mohl, protože věřím, že třeba někteří z kolegů, kteří mají tak nějaké bary nebo hospody, tak koukají, tak jim poslat nějaké poselství nebo nějakou zprávu takhle vzhledem k té situaci, která je.
1: Za mě, tady tyhle ty lidi, kteří podnikají a dál to táhnou, tak jsou ohromní bojovníci a strašně moc tady těm lidem fandím, kteří to nevzdávají. Ta doba byla skutečně těžká a myslím si, že musíme se koukat, co bude a bude určitě líp. A myslím si, že ty zákazníci se vrátí. Vrátí se do kvalitních provozů, vrátí se tam, kde to mají rádi, kde máš tu svoji oblíbenou hospůdku, a akorát prostě tady tohleto takové to tmavé období musíme překonat. A stejně jako s tou whisky, že jo? Whisky nezlomila prohibice ve Spojených státech a spoustu různých takových těch up and downs v historii, tak stejně tak i ta whisky tady je, tak věřím, že i ty kvalitní gastra tady tohleto zvládnou a budem dál chodit na to oblíbené pivo, koktejl, whisky.
0: No, úplně to vidím, jak o tom mluvíš, takže už se nemůžu dočkat, až to bude všechno pryč. No a my jsme si ještě teda pro naše posluchače a diváky připravili na závěr soutěž. Soutěž budeme tedy o 3 poukázky, tak jak už bylo řečeno v průběhu rozhovoru ke Zdeňkovi do Blackstaffu tady v Olomouci. Jsou to vlastně vouchery o poukázky na privátní degustaci. A co k tomu bude potřeba udělat, tak tentokrát uděláme změnu, budeme soutěžit na našem Instagramu, takže běžte na náš Instagram a my tam vlastně vždycky dáváme takové 3 fotky, vždycky v rámci toho hosta, takže pod kteroukoliv z nich napište správnou odpověď na soutěžní otázku, kterou vám řekne náš dnešní host.
1: Tak teď musíme nějakou vymyslet, ale něco vymyslíme. Musí to být otázka, která tady dneska padla, nebo kterou třeba...
0: Nemusí.
1: Tak kdybyste, my jsme v Olomouci a my jsme se dneska moc nebavili o české whisky, která má tady velice dlouholetou historii. Tak kdybyste byli schopni napsat ty 2 značky whisky, které jsou velice známé na Olomoucku.
0: Mm-hmm.
1: Já myslím, že to jde najít dneska na internetu, to najdete.
0: Dobrá, trošku záludná možná otázka, ale o to více možná vás to navnadí k tomu, abyste si dohledali správnou odpověď. Takže ještě jednou opakuji, tentokrát na Instagramu soutěžíme, čili Instagram Hana jede a napište nám pod kterýkoliv z těch 3 příspěvků tady právě se Zdeňkem správnou odpověď na tuto otázku. A my zase po nějakém čase vylosujeme správného výherce a tomu potom doručíme vouchery buď poštou, anebo samozřejmě osobně, pokud jste někde tady z okolí. Tak a já ještě než na úplný závěr mám pro tebe tak jeden malý dárek, tak jako ty pro naše posluchači a diváky, tak já mám tady pro tebe takový náš originální mini merch.
1: No, paráda, červený ponožky.
0: To červeno-bílé, přesně tak, ponožky. Je tam vlastně Olomouc, když potom stáhneš tu papírovou z toho olomoucké panorama.
1: Tak to je krásný, to je krásný.
0: Takže budu rád, pokud přijmeš takovou malou pozornost i z naší strany.
1: No krásný, tak červeno-bílý fandíš si mě, doufám.
0: jasně.
1: Ale včera skvělý výkon jsem. Včera paráda, ale děkuju moc, krásný, červený ponožky, to je stylovka.
0: Tak, nemáš vůbec za co, bude to taková současně památka na dnešní rozhovor. A to už byl teda úplný závěr, takže mě už nezbývá nic jiného, než ti popřát především hodně zdraví v této době. No a už jsme několikrát zmiňovali hlavně to, aby se podniky už otevřely, abyste znovu přivítali vlastně vaše zákazníky, se kterými to umíte nejlépe. A já věřím, že i oni se těší na vás stejně jako vy na ně.
1: Tak já moc děkuju za příjemný pokec u skleničky whisky a samozřejmě se budu moc těšit, až se potkáme někdy v baru.
0: Perfektní. Tak jo, těšíme. Loučíme se i s našimi diváky a posluchači. Mějte se krásně, uvidíme se zase za týden s dalším hostem. No a nezapomeňte nás sledovat také na YouTube, Spotify anebo Apple podcastech. Mějte se krásně, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: koukej.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
3: Zdravím vás, dobrý den.
2: Pharmac, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
3: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
2: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
3: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
2: Olomoucký Pharmac se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
3: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
2: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
3: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů.

0: Všední den.
1: Dobré ráno. Berani, zatoužíte po menší změně. Býci, vy jste připravení rozjet nový projekt. Blíženci, důležité debaty neodkládejte. Raci, vaše sebevědomí poletí nahoru. Lvi, dokážete současně sedět na víc židlích. Pany, nečekejte v koutě a oslovte ty správné lidi. Váhy, dneska to bude chtít větší průraznost. Štíři, dělejte hlavně to, co vás baví. Střelci, své místo na slunci si zařídíte bez zbytečného kličkování. Kozorozi, mluvte k věci a nic vás nepřekvapí. Vodnáři, odložte klasické ambice a udělejte taky něco pro sebe. A co mi ryby? S humorem a optimismem nám to prý dneska půjde samo.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
5: A my budeme tancovat, až do samého rána.
4: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
2: jaké je počasí na Moravě
3: a kam zajít na dobrou pizzu.
0: To všechno a mnohem víc u nás.
4: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Pro chodce bude bezpečnější Olomouc Droždín. V ulici U Cihelny začaly stavební práce na novém přechodu pro chodce. Vznikne u autobusové zastávky, budou tu i nové chodníky a osvětlení. Hotovo bude v půlce července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Známé žluté vrtulové letadlo Čmelák či zemědělské drony můžeme v těchto dnech spatřit nad poli v okolí Prostějova. Letecky tu aplikují ochranu kukuřice. Nejde o chemický postřik a je to bezpečné pro zvířata i včely, píše o tom web města. Oprava povrchu dálnice D46 u Drysic je hotová. Dělníci dokončili práce na krajnicích i obnovu značení a odstranili přechodné značky. Celý úsek na hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje je tak opět plně průjezdný, píše o tom ředitelství silnic a dálnic. Sociální sítě nejsou bezpečným prostředím pro děti. To je stanovisko vlády Velké Británie. Jak píše BBC, Británie zakáže dětem do 16 let na svém území přístup k sociálním sítím. A to už od jara příštího roku.
0: Sport.
2: Do první stovky světového tenisového žebříčku se vrátila Karolína Plíšková. Povedl se jí největší vzestup ze všech českých hráčů i hráček v uplynulém týdnu. Na turnaji v Londýně došla až do čtvrtfinále, což jí vyneslo posun ze 106. místa žebříčku WTA na 87.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Druhý den týdne začneme jasnem až polojasnem. Až později odpoledne nám těch mraků na obloze začne přibývat. Ojediněle se může vyskytnout i déšť nebo přehánky. Teploty nám vyšplhají k 21 až 25 stupňům. Na horách naměříme 14 až 18. Nezapomeňte se před odchodem z domu namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 6. Sluníčko bude mít opravdu sílu.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of the Pop.
4: Let's go.

0: slev na Zalando ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
5: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sax, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
10: Metro Retro. Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanáktroubky.cz.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
11: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
12: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
11: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
12: To ono je to pravda.
13: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
5: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
14: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
15: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
16: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
18: Rádio Metropole.
19: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, začínáme právě teď. Je úterý 16. června. Svůj název mění společnost Pharmac v Olomouci, která vytváří pro farmaceutický průmysl léčivé látky. Nově bude vystupovat pod názvem CzechGen. Změnou se chce firma lépe odlišit od globální konkurence.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Děsivý nález u Prostějova. U obchodní zóny v Držovicích stál 2 dny odstavený kamion, v němž policie objevila tělo mrtvého staršího muže. Okolnosti úmrtí vyšetřuje kriminálka. Dle webu report.cz si sáhl na život. Dopadení žháře na Jesenicku. Kriminalisté chytili 38letého muže podezřelého ze 4 žhářských útoků v dubnu v okolí obce Lipová Lázně. Zapaloval kontejnery, balíky slámy i stromy. Doznal se. Hrozí mu i rok ve vězení. Českem se o víkendu prohnalo už 5. letošní tornádo. Tentokrát udeřilo na Rychnovsku, potvrdili to meteorologové. Dle nich šlo o slabší živel, který za sebou nechal jen menší škody, hlavně vyvrácené stromy a několik poškozených střech.
1: Sport.
2: Karviná dostala padáka. Etická komise fotbalové asociace vyloučila karvinský klub z první ligy. Důvodem je prokázané ovlivnění 3 zápasů, za které navíc klub zaplatí tučnou pokutu ve výši 10 milionů korun. Rozhodnutí ještě není pravomocné.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Dnes je jeden z těch červnových dní, kdybychom mohli využít jak sluneční brýle, tak deštník. Víme, jak bude ráno a dopoledne slunečno, po obědě a odpoledne přibývání oblačnosti a místy přehánky. Denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Východ slunce 4:43 a západ v 21 hodin.
0: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Úterní ranní provoz bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Na bezpečnou cestu dohlíží policie v Olomouci na Kavkově ulici u Oceana a také na Kroměřížsku mezi obcemi Pornice a Morkovice, anebo v Otrokovicích, tady hlídají u hřbitova na bratří Mrštíků. Moravské

0: To dobře známe, dopravní info, co 30 minut máme.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: dnešní den.
1: Dobré ráno. Berani, zatoužíte po menší změně. Býci, vy jste připravení rozjet nový projekt. Blíženci, důležité debaty neodkládejte. Raci, vaše sebevědomí poletí nahoru. Lvi, dokážete současně sedět na víc židlích. Pany, nečekejte v koutě a oslovte ty správné lidi. Váhy, dneska to bude chtít větší průraznost. Štíři, dělejte hlavně to, co vás baví. Střelci, své místo na slunci si zařídíte bez zbytečného kličkování. Kozorozi, mluvte k věci a nic vás nepřekvapí. Vodnáři, odložte klasické ambice a udělejte taky něco pro sebe. A co mi ryby? S humorem a optimismem nám to prý dneska půjde samo.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořád rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
12: Ekokom.
0: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole. Ráno

0: Až Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Taky se vám zdá, že ženy světu vládnou? V Olomouci už pár měsíců máme naši historicky první primátorku. Ano, paní Ferancová, zdravíme. A hlavní ženskou roli budou mít i rozhodčí v dalším utkání české fotbalové reprezentace. Česko nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. A hlavní rozhodčí bude Američanka Tori Pencová. S píšťalkou začínala už ve 14 letech se svými bráchy. Dnes patří mezi nejlepší rozhodčí světa. Je vdaná jak jinak než za fotbalového rozhodčího, má tři dcery a během vyřazovací fáze šampionátu oslaví 40. narozky. A ve čtvrtek na Čechy nebude sama. Tori Pencové na lajnách budou pomáhat její krajanky Brooke Majová a Katrin Nezbytová. Takže ve čtvrtek, prosím vás, žádné sprosté nadávky na účet rozhodčích. Bude to slušná, ryze dámská jízda. Těšíme se.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
8: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
9: Nebojte se.
8: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
10: To snad ne, já se na to vysk***l a kučka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
14: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
15: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
16: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
17: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
18: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold už

0: www.radiometropole.cz.
1: Radio Metropole.
0: Radio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: hodin. Rádio Metropole, Olomoucký
1: report. Jdeme na další zprávy. Je úterý 16. června. Pozor na tanky na dálnici u Olomouce. Dnes mezi 9. a 15. hodinou se budou po D35 mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem přesouvat tanky z Přáslavic. Celkem 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo si vyzkouší jízdu v koloně. 50-tunová vozidla budou jezdit po vlastní ose na 9-kilometrové trase. Podle vojenské policie jde o unikátní přesun. Strach o asfalt na dálnici. Nic mít nemusíme. Díky speciálním gumovým patkám na pásech tanky vozovku nepoškodí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Olomoucký kraj má novou vesnici roku. Významný titul, který přináší obci odměnu 600 tisíc korun, získaly velké losiny na Šumpersku. Obec zaujala svou soudržností a podnikavostí obyvatel. Letos se do soutěže přihlásilo 24 obcí z Olomouckého kraje. Drink spiking se má trestat. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, dle kterého bude trestné podání návykových látek člověku bez jeho vědomí. Novela má potírat tajné přimíchávání drog do nápojů a jídla. Drink spikingu čelila až třetina mladých lidí, píše ČTK. Sport. Basketbalisté Nymburka slaví další úspěch, získali svůj 21. ligový titul. Cestu na vrchol Národní basketbalové ligy tentokrát neměli lehkou. Nymburk vyhrál až po 7 finálových zápasech s Pardubicemi. Poslední mač Nymburk zvítězil 91-74.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Ráno sluníčko k večeru může sprchnout, takový je Meteomix pro dnešek. Víme, jak budem ráno a dopoledne slunečno, po obědě a odpoledne přibývání oblačnosti, k večeru i možné přehaňky. Denní teploty 23 až 26 a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Policie v Olomouci a zdržení na dálnici mezi Olomoucí a Lipníkem. Víme, jak se jezdí tady. Pěkné úterní ráno. Ranní policejní hlídky hlídají v Olomouci na Brněnské u City Inn hotelu, také na obchvatu města na 272. kilometru u Nemilan. A kdo z Olomouce po dálnici pokračuje dál na Lipník, tak pozor, za Kocourovcem i kolem Velkého Újezdu makají silničáři. Omezují provoz, zdržení teď kolem 5 až 10 minut. Šťastnou cestu a pohodový den.
2: Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli a v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný, přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman a dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
14: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
15: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
16: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
17: Tohle je Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let, proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
9: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
10: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladistvý vzhled.
11: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
13: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
14: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.

Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.

0: Místní zprávy.
1: Olomoucký kraj pokračuje v pomoci venkovským prodejnám. V dotačním programu Obchůdek podpoří 74 žadatelů, kterým rozdělí přes 7 milionů korun. Podpora směřuje k zachování jediných obchodů v obcích do tisícovky obyvatel. K dostání je nový týdeník Kroměřížska. Najdeme v něm rozhovor se starostou Chropyně Michalem Vlasatým, komentuje výzvy a úspěchy města a představuje vize. Sportovní rubrika v týdeníku Kroměřížska se soustředí na fotbal v regionu. Už přes 440 žádostí o milost letos obdržel Pražský hrad. Prezident Petr Pavel od začátku roku zatím udělil 4 prezidentské milosti. Celkem ve funkci už je 23. Prezidentskou milostí může zastavit trestní řízení či trest odpustit.
2: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
1: Doplnil pro ČTK za prezidentskou kancelář Filip Platoš.
0: Sport.
1: Tenisté spojení s naším regionem na turnajích světového okruhu. Z prostějovského klubu Jakub Menšík vyzve na ATP v Londýně po půl jedné Francouze Manarina a po 17. hodině bude hrát Jiří Lehečka s Polákem Majchřakem. Z prostějovského klubu také Vít Kopřiva vyzve v prvním kole na turnaji ATP v německém hale po 15. hodině Němce Zvereva. V Berlíně bude hrát po půl jedné první kolo přerovská hvězda Linda Nosková s Mexičankou Zarazuovou a olomoucká rodačka Karolína Muchová také po půl jedné s Číňankou Changovou. Výsledky vám přineseme.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Dnes je jeden z těch červnových dní, kdybychom mohli využít jak sluneční brýle, tak deštník. Víme, jak budeme ráno a dopoledne slunečno, po obědě a odpoledne přibývání oblačnosti a místy přeháníky. Denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Východ slunce 4:43 a západ v 21 hodin.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Kouračka v Olomouci, v Blansku a policie v Přerově nebo v Napajedlech. Víme, jak se jezdí tady. Dobrý den. V Olomouci nehoda dvou osobáků a silný provoz na Velkomoravské ulici u střední školy Polytechnické ve směru k fakultce. Další dvě auta bourají v Blansku na Sušilově ulici poblíž pneu servisu. A policie teď řidiče závodníky krotí v Přerově na ulici 9. května i v Napajedlech na nádražní. Moravské silnice dobře známe. Dopravní info pro vás, co 30 minut máme.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
1: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
0: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
1: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
0: Jsme tu pro vás již 20 let.
1: Jezírka Banat.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
9: A my budeme tancovat, až do samého rána.
8: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

Ladíte Rádio Metropole, je tady úterý a to znamená, že Majda opět loví ryby. Z rybníčku české mladé hudební scény vytahují kousky, které jste možná ještě neslyšeli, ale určitě byste měli. Na náš dnešní úlovek si musím vzít podběrák. Kapela Celeste and Charles je totiž desetičlená. Dva zpěváci, čtyřčlená dechová sekce a stejně obsáhlá rytmická sekce. Tohle uskupení má pořádnou sílu. A silné jsou i jejich texty, které skládají výhradně v češtině. Dneska si pustíme jejich poslední song s názvem Pro tuhle ženu. Ten s vtipem a nadhledem kapele vlastním prozkoumává téma lásky v dlouholetém vztahu. Celeste and Charles v něm pro ně trochu nezvykle hojně využívají linku akustické kytary. Ten punc energie, funku, diska a R&B tam ale taky je. Však můžete posoudit sami. Tady je písnička Pro tuhle ženu od kapely Celeste and Charles.

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Rádio Metropole.
10: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka?
11: Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech.
10: Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. V jedno velké pódium se promění centrum Olomouce. Od čtvrtka do soboty uvidíme v ulicích centra na 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Koná se tu šestý ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Podrobnosti o programu najdeme na webu olomoucežije.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velký program pro své bývalé studenty chystá Univerzita Palackého Olomouc. Akce Alumny září připomene 80. výročí obnovení školy. Vrcholem bude velké setkání o víkendu 11. a 12. září na Horním náměstí a v Konviktu. Více na webu upol.cz. Kde jsou milí úředníci? Najdeme je v Prostějově. Místní magistrát totiž znovu ovládl soutěž Přívětivý úřad v Olomouckém kraji a v celorepublikovém srovnání bral dokonce skvělé stříbro. Je to důkaz špičkového přístupu k lidem. Stále více lidí v Česku pracuje na částečný úvazek. Na konci loňského roku takto pracovalo přes 514 tisíc lidí. Je to o třetinu víc než v roce 2018. Zkrácenou pracovní dobu u nás aktuálně využívá 15% pracujících žen a 5% mužů, píše o tom Český statistický úřad.
1: Sport.
3: Halová mistryně světa v běhu na hladkých 400 metrů.

0: ráno sluníčko k večeru může sprchnout. Takový je Meteomix pro dnešek. Víme, jak budem ráno a dopoledne slunečno. Po obědě odpoledne přibývání oblačnosti, k večeru i možné přehaňky. Denní teploty 23 až 26 a bio na jedničce, což je mírná zátěž.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole za volantem.
0: Lesková doprava z Olomouce, také ze Šumperska nebo z Mohelenice pro vás právě teď. Hezké dopoledne. V Olomouci se došetřuje ranní nehoda na Velkomoravské u křižovatky s Rooseveltkou ve směru k Lidlu. Taktéž v Olomouci je další mini nehoda na Hodolanské. Kamion urazil dodávce zrcátko. Na Šumpersku je nehoda autobusu a auta v obci Chromeč, kousek za Jednotou. A policie teď hlídkuje v Prostějově na Brněnské nebo v Mohelenici na Družstevní. Jedeme s vámi a přejeme bezpečnou cestu do vašeho cíle.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
0: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: To snad ne, já se na to vysk**l. A kučka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
14: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
17: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Díky, že vás máme u sebe a hezké úterý. Moravské divadelní léto dneska nabízí komedii Koule v Olomouci na Letňáku od 19 hodin 30 minut. Je to příběh plný nekorektního humoru a státem řízeného dopingu. Olomoucký Letňák, Moravské divadelní léto dnes večer na Letňáku. Slavnost do vína a hradní jarmark budeme mít tuto sobotu ve Šternberku. To také vypadá velmi zajímavě. V Náměšti na Hané zahraje o víkendu Tomáš Kočko a také Flereti. V Náměšti v neděli ve zdejším amfiteátru. A co se děje dneska v Zábřehu? Tady se hraje dynamická komedie se spoustou záměn, převleků a nečekaných situací. Je to geniální nápad. V hlavních rolích se představí Martin Pechlát a David Gránský. Geniální nápad v zábřeském kulturáku Super divadlo dneska od 7 na večer.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Firma Evelka Uhelné sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
9: To je to pravda.
10: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
12: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
13: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
14: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
15: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
16: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
17: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
18: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold

0: www.lovec.eu.
1: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Radio Metropole
4: a dopolední chill.
5: Už se těšíš na oběd?

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Svůj název mění společnost Pharmac v Olomouci, která vytváří pro farmaceutický průmysl léčivé látky. Nově bude vystupovat pod názvem CzechGen. Změnou se chce firma lépe odlišit od globální konkurence.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Šumperk chystá velkou proměnu sadů 1. máje. Můžeme si poslechnout plán. Tento čtvrtek od 16 hodin v G-klubu město představí projekt obnovy parku. Připravená je komentovaná procházka parkem s autory návrhu. Olomoucký kraj má novou vesnici roku. Významný titul, který přináší obci odměnu 600 tisíc korun, získali velké losiny na Šumpersku. Obec zaujala svou soudržností a podnikavostí obyvatel. Letos se do soutěže přihlásilo 24 obcí z Olomouckého kraje. Drink spiking se má trestat. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, dle kterého bude trestné podání návykových látek člověku bez jeho vědomí. Novela má potírat tajné přimíchávání drog do nápojů a jídla. Drink

0: Stále platí, že od zítřka už nás čekají letní 25 a v pátek a o víkendu dokonce tropických 30. Tak to je ideální čas vyzkoušet nové plavky.
1: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, kousek od nákupního parku Bělidla, na Roháče z Dubé, taky na Brněnské, anebo na ulici Švajcerova, když se jede kolem hasičů. A máme hlášenou taky odstavenou dodávku na D1 poblíž exitu na Bilotín, tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Tohle je Rádio Metropole, vaše rychlá gastrospojka. Samozřejmě, že taky dneska víme, kde se skvěle nabaštíme. Takže jdeme na to, jsou tu naše polední meníčka z Olomouce. Pohanková sekaná s kysaným zelím a nebo cizrna na paprice, tak to si dáme v restauraci Koza zůstala celá. Smažený duet řízečků, kuřecích a vepřových a k tomu domácí bramborový salát nebo selský talíř, kde je vepřová plec a bůček a nebo indické butter chicken neboli máslové kuře. To nás čeká v Bounty. Segedin speciál nebo pečené kuřecí stehínko dneska v Michalském výpadu. A je tady taky grilovaný špíz s vepřovým a kuřecím, s cibulí a paprikou a nebo vepřová plec na smetaně v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to například zvěřinový guláš a k tomu karlovarské knedlíky, čočka na kyselo a nebo králík pečený na slanině a rozmarině.
2: Furt králíka, každej den máme králíka, ani Pinga to už nežere. Vy Pingo, že už taky nechceš králíka.
1: Jinak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz, to je ta nejlepší adresa ve městě. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
9: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
0: Tohle je Radio Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Taky se vám zdá, že ženy světu vládnou? V Olomouci už pár měsíců máme naši historicky první primátorku. Ano, paní Ferancová, zdravíme. A hlavní ženskou roli budou mít i rozhodčí v dalším utkání české fotbalové reprezentace. Česko nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. A hlavní rozhodčí bude Američanka Tori Pencová. S píšťálkou začínala už ve 14 letech se svými bráchy. Dnes patří mezi nejlepší rozhodčí světa. Je vdaná, jak jinak než za fotbalového rozhodčího. Má 3 dcery a během vyřazovací fáze šampionátu oslaví 40. narozky. A ve čtvrtek na Čechy nebude sama. Tori Pencové na lajnách budou pomáhat její krajanky Brug Majová a Katrin Nezbytová. Takže ve čtvrtek, prosím vás, žádné sprosté nadávky na účet rozhodčích. Bude to slušná, ryze dámská jízda. Těšíme se.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allplan ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Allplanu, dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allplan, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
9: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
10: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
11: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
12: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Radio Metropole.
15: Radio Metropole.

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: vědět, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách.
1: Sport.
2: Skvělá zpráva pro český hokej. Bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Prospal bude trénovat v NHL. Od nové sezóny se stane asistentem na lavičce týmu St. Louis Blues. 51-letý Václav Prospal bude historicky čtvrtým českým trenérem v NHL.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že počasí už nás pomalu láká k vodě. Tento týden počítáme dál s rostoucími teplotami. Dneska na Moravě zhruba 23 stupňů, zítra 25, ve čtvrtek 27 a v pátek 30. Ano, je to tak, postupně bude vedro, bude hic. A úplně největší pecen čekáme o víkendu, kdy se místy dostaneme až na 32 stupňů. Jinak dál by mělo být vesměs polojasno, pouze ve středu se výjimečně mohou vyskytnout bouřky.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
11: Ekokom. Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
12: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
13: A my budeme tancovat, až do samého rána.
12: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
14: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
15: Tohle je
16: Radio Metropol.

0: Koukej. Metropole právě dnes.
1: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli a v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný, přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman a dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
0: Metropole právě dnes. Radio Metropole.
2: Radio Metropole. I took the long road across the ocean.

Teraz zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Před olomouckou Šantovkou se vrací přehlídka luxusních aut. Sraz si tu dají vozy značek Ferrari, Lamborghini, Porsche a další. Sílu pod kapotou a aerodynamické křivky ukáže Super Ride Car Fest tuto sobotu odpoledne.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vojáky v neprůstřelných vestách a se zbraněmi dnes můžeme zahlédnout v Hranicích, hlavně v okolí kasáren. Jde o cvičení armády.
4: Jedná se pouze o cvičení, není třeba dělat žádnou paniku, toto cvičení bude probíhat pouze dnešní den.
3: Vysvětluje situaci na radničním webu starosta města Hranice Daniel Vitonský. K dostání je nový týdeník Kroměřížska. Najdeme v něm rozhovor se starostou Chropině Michalem Vlasatým, komentuje výzvy a úspěchy města a představuje vize. Sportovní rubrika týdeníku Kroměřížska se soustředí na fotbal v regionu. Ve stávkové pohotovosti jsou pracovníci České televize a rozhlasu. Reagují tak na vládní schválení návrhu, který má zrušit koncesionářské poplatky a krátí oběma médiím rozpočty. Podrobnosti o stávce oznámí pracovníci ve středu, píše ČTK.
2: Sport.
3: Po druhé v historii mistrovství světa ve fotbale bude zápas soudcovat žena. Po francouzce Stéphanie Frappartové v Kataru před 4 lety na trávník světového šampionátu tentokrát vstoupí Američanka Tori Pensová. Bude rozhodčí v zápase Česko, Jihoafrická republika ve čtvrtek.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno a 23 stupňů. Zítra už to bude letních 25. V červnu sluníčko zapadá kolem 21. hodiny. Světlo se drží zhruba do 10. A pak se nabízí nádherná podívaná. Jsou to noční svítící oblaka. Nacházejí se zhruba 80 kilometrů nad zemí, takže slunce je v té obrovské výšce stále osvětluje a proto vypadají třeba jako stříbřité nebo namodralé závoje. Vidět co za jasného počasí nízko nad severním až severozápadním obzorem. Tak to je náš tip na dlouhé letní večery a my už jedeme dál.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že na Olomoucku teď máme další omezení, je to konkrétně v úseku Bystročice, Žerůvky, Hněvotín. Tady je to neprůjezdné kvůli kompletní rekonstrukci vozovky. Uzavírka by tu měla trvat až do Vánoc.

0: happy.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
4: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
5: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Tohle je Radio Metro.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let, proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
8: To snad ne, já jsem na to vysk**l a kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí.
13: Luskni.cz.
1: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Odpolední chill. Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. V jedno velké pódium se promění centrum Olomouce. Od čtvrtka do soboty uvidíme v ulicích centra na 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Koná se tu šestý ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Podrobnosti o programu najdeme na webu olomoucežije.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velký program pro své bývalé studenty chystá Univerzita Palackého Olomouc. Akce Alumny září připomene 80. výročí obnovení školy. Vrcholem bude velké setkání o víkendu 11. a 12. září na Horním náměstí a v Konviktu. Více na webu upol.cz. Kde jsou milí úředníci? Najdeme je v Prostějově. Místní magistrát totiž znovu ovládl soutěž Přívětivý úřad v Olomouckém kraji a v celorepublikovém srovnání bral dokonce skvělé stříbro. Je to důkaz špičkového přístupu k lidem. Stále více lidí v Česku pracuje na částečný úvazek. Na konci loňského roku takto pracovalo přes 514 tisíc lidí. Je to o třetinu víc než v roce 2018. Zkrácenou pracovní dobu u nás aktuálně využívá 15% pracujících žen a 5% mužů, píše o tom Český statistický úřad.
1: Sport.
2: Halová mistryně světa v běhu na hladkých 400 metrů Lou Manuel bude hlavní domácí hvězdou dnešního atletického mítinku Zlatá tretra v Ostravě. Po skvělém čase 49 sekund 77 setin z Říma chce dál posouvat své maximum. Její start je na

0: ptá. Dneska ještě naměříme zhruba 23 stupňů, na sluníčku možná trochu víc a stále platí, že od zítřka už nás čekají letní 25 a v pátek a o víkendu dokonce tropických 30. Tak to je ideální čas vyzkoušet nové plavky.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na střední Novosadské. Hlásíte taky nehodu v Olomouci. Dořešuje se u Senima na ulici Pasterova. Další bouračku pak máme u Bristolu na Gorazdově náměstí. Tady jsou k sobě tři auta. Nehodu osobáku a nákladňáku teď máme ještě na dálnici D35 Olomouc Lipník u Velkého újezdu. A pozor, kontrolu můžeme potkat na D1 na exitu Mořice. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny obydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: 30 rokov na scéně. Moment O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz.
14: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Jak jsme zjistili, na Andrově stadionu v Olomouci poteče symbolicky modrá krev. Darování krve z fakultní nemocnicí proběhne už příští týden v úterý. Víc se dozvíme na klubovém webu www.sigmafotbal.cz. V Přerově už nám slouží budova nového magistrátu na náměstí TGM. A jak píše Report.cz, během září se na střeše ještě otevře kavárna. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Je tu rozhovor, kde starosta Chropině Michal Vlasatý hodnotí dosavadní úspěchy a taky komentuje aktuální výzvy a vize. A pozor, v soutěži rozdáváme vstupenky na Holešovskou regatu v týdeníku Kroměřížska, který vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
3: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
9: To ono je to pravda.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
12: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
13: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladistvý vzhled.
14: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
15: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
16: Jsme tu pro tebe už dlouho
17: a máme spoustu společných vzpomínek.
18: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Svůj název mění společnost Pharmac v Olomouci, která vytváří pro farmaceutický průmysl léčivé látky. Nově bude vystupovat pod názvem CzechGen. Změnou se chce firma lépe odlišit od globální konkurence.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Šumperk chystá velkou proměnu sadů 1. máje. Můžeme si poslechnout plán. Tento čtvrtek od 16 hodin v G-klubu město představí projekt obnovy parku. Připravená je komentovaná procházka parkem s autory návrhu.
3: Olomoucký kraj má novou vesnici roku. Významný titul, který přináší obci odměnu 600 tisíc korun, získali velké losiny na Šumpersku. Obec zaujala svou soudržností a podnikavostí obyvatel. Letos se do soutěže přihlásilo 24 obcí z Olomouckého kraje. Drink spiking se má trestat. Vláda poslala do sněmovny návrh zákona, dle kterého bude trestné podání návykových látek člověku bez jeho vědomí. Novela má potírat tajné přimíchávání drog do nápojů a jídla. Drink spikingu čelila až třetina mladých lidí, píše ČTK.
0: Sport.
2: Útočník Bostonu David Pastrňák se po letošním play-off v NHL posunul v historické tabulce českých hokejových nahrávačů v soutěži na čtvrté místo. V 96 utkáních nasbíral 52 asistencí. O místo se dělí s Ondřejem Palátem.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
5: Víme, jak bude, víme, že počasí už nás pomalu láká k vodě. Tento týden počítáme dál s rostoucími teplotami. Dneska na Moravě zhruba 23 stupňů, zítra 25, ve čtvrtek 27 a v pátek 30. Ano, je to tak, postupně bude vedro, bude hic. A úplně největší pecen čekáme o víkendu, kdy se místy dostaneme až na 32 stupňů. Jinak dál by mělo být vesměs polojasno, pouze ve středu se výjimečně mohou vyskytnout bouřky.
1: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že na Olomoucku teď máme nové omezení. Je to konkrétně úsek Bystročice Žerůvky, který je neprůjezdný. Důvodem je kompletní rekonstrukce vozovky a ta uzavírka by měla trvat až do Vánoc. Další informace a doporučené objížďky najdeme na olomouckém deníku. Jinak policejní hlídku máme hlášenou na Prostějovsku na silnici Olšany Hablov a odstavený nákladák je teď momentálně na dálnici D46 kousek od exitu v Rodeku Prostějov. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Radio Metropole.

Ladíte Rádio Metropole, je tady úterý a to znamená, že Majda opět loví ryby. Z rybníčku české mladé hudební scény vytahují kousky, které jste možná ještě neslyšeli, ale určitě byste měli. Na náš dnešní úlovek si musím vzít podběrák. Kapela Celest and Charles je totiž desetičlená. Dva zpěváci, čtyřčlená dechová sekce a stejně obsáhlá rytmická sekce. Tohle uskupení má pořádnou sílu a silné jsou i jejich texty, které skládají výhradně v češtině. Dneska si pustíme jejich poslední song s názvem Pro tuhle ženu. Ten s vtipem a nadhledem kapele vlastním prozkoumává téma lásky v dlouholetém vztahu. Celest and Charles v něm pro ně trochu nezvykle hojně využívají linku akustické kytary. Ten punc energie, funku, diska a R&B tam ale taky je. Však můžete posoudit sami. Tady je písnička Pro tuhle ženu od kapely Celest and Charles.

0: Například Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: Taneční rádio z Olomouce.
10: Taneční rádio z Olomouce.
9: Rádio Metropole.

0: víkendu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Díky, že vás máme u sebe a hezké úterý. Moravské divadelní léto dneska nabízí komedii Koule v Olomouci na Letňáku od 19 hodin 30 minut. Je to příběh plný nekorektního humoru a státem řízeného dopingu. Olomoucký Letňák, Moravské divadelní léto dnes večer na Letňáku. Slavnost do vína a hradní jarmark budeme mít tuto sobotu ve Šternberku. To také vypadá velmi zajímavě. V Náměšti na Hané zahraje o víkendu Tomáš Kočko a taky Flereti. V Náměšti v neděli ve zdejším amfiteátru. A co se děje dneska v Zábřehu? Tady se hraje dynamická komedie se spoustou záměn, převleků a nečekaných situací. Je to geniální nápad. V hlavních rolích se představí Martin Pechlát a David Gránský. Geniální nápad v zábřežském kulturáku Super divadlo dneska od 7 na večer.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
9: Městy s Náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
13: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
0: Radio Metropole.
16: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
17: Myslíš si, že máš přehled o všem?
16: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Neseme vám zprávy. Před olomouckou Šantovku se vrací přehlídka luxusních aut. Sraz si tu dají vozy značek Ferrari, Lamborghini, Porsche a další. Sílu pod kapotou a aerodynamické křivky ukáže Super Ride Car Fest tuto sobotu odpoledne.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vojáky v neprůstřelných vestách a se zbraněmi dnes můžeme zahlédnout v hranicích, hlavně v okolí kasáren. Jde o cvičení armády.
3: Jedná se pouze o cvičení, není třeba dělat žádnou paniku, toto cvičení bude probíhat pouze dnešní den.
1: Vysvětluje situaci na radničním webu starosta města Hranice Daniel Vitonský. K dostání je nový týdeník Kroměřížska. Najdeme v něm rozhovor se starostou Chropině Michalem Vlasatým, komentuje výzvy a úspěchy města a představuje vize. Sportovní rubrika týdeníku Kroměřížska se soustředí na fotbal v regionu. Ve stávkové pohotovosti jsou pracovníci České televize a rozhlasu. Reagují tak na vládní schválení návrhu, který má zrušit koncesionářské poplatky a krátí objem médiím rozpočty. Podrobnosti o stávce oznámí pracovníci ve středu, píše ČTK.
2: Sport.
1: Po druhé v historii mistrovství světa ve fotbale bude zápas soudcovat žena. Po francouzce Stéphanie Frappartové v Kataru před 4 lety na trávník světového šampionátu tentokrát vstoupí Američanka Tori Pensová. Bude rozhodčí v zápase Česko, Jihoafrická republika ve čtvrtek.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně

0: pátek a o víkendu nás potom čekají tropické třicítky. No a podobně nám budou výhledově teploměry ukazovat i začátkem příštího týdne.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Dávejte si pozor, na Prostějovsku na trase Čelčice-Výšovice padl tu přes cestu strom, který se odklízí a opatrně se zde dostanete. Dopravní nehoda se potom vyšetřuje na trase Kojetín-Zlobice, tady je to ale bez bližších podrobností, nicméně průjezdné. Letovice, dálnice D1 směr Říkovice na exitu Kojetín, taky Buchlovice, Svitávka, Samotišky nebo Horní Loděnice. Na těchto místech počítejte se 16. hodinou s policejními hlídkami. Šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole, hudební energy drink do tvých uší. Od žhavého Mexika přes kanadský chill až po obří finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme v tom s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech si ujít žádný gól a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale, infoservis.
2: Taky se vám zdá, že ženy světu vládnou? V Olomouci už pár měsíců máme naši historicky první primátorku. Ano, paní Ferancová, zdravíme. A hlavní ženskou roli budou mít i rozhodčí v dalším utkání české fotbalové reprezentace. Česko nastoupí ve čtvrtek od 18 hodin našeho času proti Jihoafrické republice. A hlavní rozhodčí bude Američanka Tori Pencová. S píšťalkou začínala už ve 14 letech se svými bráchy. Dnes patří mezi nejlepší rozhodčí světa. Je vdaná jak jinak než za fotbalového rozhodčího. Má tři dcery a během vyřazovací fáze šampionátu oslaví 40. narozky. A ve čtvrtek na Čechy nebude sama. Tori Pencové na lajnách budou pomáhat její krajanky Brooke Majová a Katrin Nezbytová. Takže ve čtvrtek, prosím vás, žádné sprosté nadávky na účet rozhodčích. Bude to slušná, ryze dámská jízda. Těšíme se.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
10: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apkatí najde a navíc pohlídá její výkon.
9: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
10: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Svět spánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
14: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
15: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
16: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz. Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připravený je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
1: Rádio Metropole.
17: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
17: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. V jedno velké pódium se promění centrum Olomouce. Od čtvrtka do soboty uvidíme v ulicích centra na 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Koná se tu šestý ročník pouličního festivalu Olomouc ožije. Podrobnosti o programu najdeme na webu olomoucežije.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velký program pro své bývalé studenty chystá Univerzita Palackého Olomouc. Akce Alumny září připomene 80. výročí obnovení školy. Vrcholem bude velké setkání o víkendu 11. a 12. září na Horním náměstí a v Konviktu. Více na webu upol.cz. Kde jsou milí úředníci? Najdeme je v Prostějově. Místní magistrát totiž znovu ovládl soutěž Přívětivý úřad v Olomouckém kraji a v celorepublikovém srovnání bral dokonce skvělé stříbro. Je to důkaz špičkového přístupu k lidem. Stále více lidí v Česku pracuje na částečný úvazek. Na konci loňského roku takto pracovalo přes 514 tisíc lidí. Je to o třetinu víc než v roce 2018. Zkrácenou pracovní dobu u nás aktuálně využívá 15% pracujících žen a 5% mužů, píše o tom Český statistický úřad.
1: Sport.
2: České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová úspěšně odstartovaly travnatou část sezóny na turnaji v Berlíně. Světová třináctka Nosková si v úvodním kole hladce poradila s Mexičankou Zarazuaovou po setech 6-1 a 6-4. Nyní už vyhlíží další, tentokrát dánskou soupeřku, tak našim hráčkám nezapomeňte držet palce.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Sluníčko dneska na Olomoucku zapadne přesně v 21 hodin, zítřejší východ slunce pak přijde ve 4.43. Víme, jak bude. Zítra nás čeká vyšší oblačnost, po ránu ojedinělé dešťové přehánky a teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia. V závěru pracovního týdne potom počítáme s tropickými třicítkami, které nás budou výhledově provázet i během víkendu. Ten ale přinese i dešťové přehánky a taky bousky z tepla.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Nehoda dvou osobních aut se došetřuje na ulici U Jatek v Jeseníku, dá se to ale opatrně projet. No a na nehodu pozor i v Přerově u Lidlu na Lipnické ulici, je to bez bližších podrobností, ale taky tady se dostanete. No a kde si dát se 17. hodinou pozor na policejní kontroly? V Olomouci, na Hamerské a taky na Holické ulici, a nebo na D55 na exitu Otrokovice.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top.

0: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
16: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
17: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
18: Radio Metropole.
19: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 16. června a svátek slaví každý Zbyněk. Říká se, že nositelé tohoto jména by se pro ostatní rozdali nebo rovnou rozkrájeli. A v životě je prý čeká hodně změn. Narozeniny slaví atletická legenda oštěpař Honza Železný. Přípitek si dává také vítěz Masterchefa Roman Staša i anglický zpěvák John Newman. A dnešek chutná zdravě, protože je den čerstvé zeleniny. Dejte si něco zeleného, ať máte energii na celé úterý 16. června.
0: Metropole právě dnes. Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče. Objednej a už to letí. Luskni.cz.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
7: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
0: Městy s náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
9: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
10: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
11: To ono je to pravda.
12: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold

0: www.rej.cz.eu.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Radio Metropole.
3: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka?
4: Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Metropole. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách.
0: Sport.
2: Fotbalovou Karvinou dostihla úplatkářská aféra a klub za to tvrdě zaplatí nuceným sestupem z první ligy i tučnou pokutou. Tento nekompromisní verdikt ale otevírá spoustu dalších otázek. Fanoušci i vedení soutěže teď k napjatě řeší, jak bude vypadat další ročník a kdo vlastně nakonec zasáhne do evropských pohárů.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Teploty dnes v noci spadnou na 14 stupňů Celsia. Ve středu počítáme v našem regionu s vyšší oblastí.

0: víkendu pak přijdou tropické třicítky. Závěr pracovního týdne by měl být se sluníčkem, sobota a neděle potom s občasným deštěm a taky s bouřkami.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se na Blanensku v obci Jedovnice na ulici Palackého. Je to u kruhového objezdu. Je to nehoda se zraněním, jedná se o havárii motorky, ale opatrně se dá projet. Na policejní hlídku potom s 18. hodinou pozor v Olomouci na Přerovské, na D1 směr Říkovice za exitem Kojetín, v Otrokovicích na Zlínské a taky ve Vyškově na Brněnské. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Farmak svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Farmaku Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Farmak, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Farmak existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Farmaku vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená, jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Farmak se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Farmak se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Farmaku Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Světspánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Světspánku.cz.
7: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno a ráno čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 20.

0: pátek a o víkendu nás potom čekají tropické třicítky. No a podobně nám budou výhledově teploměry ukazovat i začátkem příštího týdne.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. t-motor.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Taneční rádio z Olomouce.
12: Taneční rádio z Olomouce.
11: Rádio Metropole.

0: Život ve městě.
1: Jak jsme zjistili, na Andrově stadionu v Olomouci poteče symbolicky modrá krev. Darování krve z fakultní nemocnicí proběhne už příští týden v úterý. Víc se dozvíme na klubovém webu www.sigmafotbal.cz. V Přerově už nám slouží budova nového magistrátu na náměstí TGM. A jak píše Report.cz, během září se na střeše ještě otevře kavárna. A co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Je tu rozhovor, kde starosta Chropině Michal Vlasatý hodnotí dosavadní úspěchy a taky komentuje aktuální výzvy a vize. A pozor, v soutěži rozdáváme vstupenky na Holešovskou regatu v týdeníku Kroměřížska, který vychází každé úterý. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Spousta lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.

Let's go. Sounds good.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Metropole.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.

Ladíte Rádio Metropole, je tady úterý a to znamená, že Majda opět loví ryby. Z rybníčku české mladé hudební scény vytahují kousky, které jste možná ještě neslyšeli, ale určitě byste měli. Na náš dnešní úlovek si musím vzít podběrák. Kapela Celeste and Charles je totiž desetičlená. Dva zpěváci, čtyřčlená dechová sekce a stejně obsáhlá rytmická sekce. Tohle uskupení má pořádnou sílu a silné jsou i jejich texty, které skládají výhradně v češtině. Dneska si pustíme jejich poslední song s názvem Pro tuhle ženu. Ten s vtipem a nadhledem kapele vlastním prozkoumává téma lásky v dlouholetém vztahu. Celeste and Charles v něm pro ně trochu nezvykle hojně využívají linku akustické kytary. Ten punc energie, funku, diska a R&B tam ale taky je. Však můžete posoudit sami. Tady je písnička Pro tuhle ženu od kapely Celeste and Charles.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
3: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Tentokrát se budeme věnovat společnosti, která je už desítky let spojená s Olomoucí, s Moravou, také s českým farmaceutickým průmyslem. Možná jste v posledních dnech zaznamenali zprávu, o které se v hanácké metropoli a v okolí hodně mluví. Po 30 letech mění známá společnost Pharmac svůj název. Proč k tomu dochází? Na telefonu vítáme PR manažerku Pharmacu Bronislavu Paučkovou. Dobrý den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Pharmac, značka, kterou známe desítky let. Proč ta změna?
2: Tak nový název Czech nás od globální konkurence okamžitě odliší. Přiznám se, že málo kdo ví, že se jménem Pharmac existuje na světě více než tisíce firem.
1: Nově tedy budete místo Pharmacu vystupovat pod názvem Czech Gen. Co přesně tento název znamená? Jakou myšlenku má vyjadřovat?
2: Ten název v sobě spojuje hned několik pro nás zásadních významů. V první řadě přímo odkazuje na český původ a reprezentaci špičkové kvality české práce, obrazně řečeno onoho českého genu ve světě. No a druhým rozměrem je pro nás kontinuita a rodinná tradice, protože v našem podniku dlouhodobě působí už několik generací.
1: Olomoucký Pharmac se mění na Czech Gen. Jak se naší firmě z hanácké metropole daří prosazovat na světových trzích v konkurenci?
2: Tak my jako výrobci látek pro vznik generických léků se nesnažíme konkurovat asijským nebo jiným producentům v masové levné velkovýrobě, ale naší hlavní devizou je špičková čistota látek, vysoká flexibilita a především nekompromisní kvalita odvedené práce. Stavíme na vysoké úrovni tuzemské vzdělanosti, na profesionalitě našich zaměstnanců a díky tomu v podstatě procházíme náročnými mezinárodními audity a kontrolami.
1: A závěrečná otázka, současně vzniká také Czech Gen Group. Co tato změna může znamenat pro Olomouc a pro okolí?
2: Vlastníme také kosmetickou společnost Medic Progress, která se zaměřuje na doplňky stravy, veterinární produkty a certifikovanou kosmetiku. Nově ale jako skupina chystáme taky vlastní developerské projekty přímo zde v Olomouci. Chceme zahájit výstavbu 110 bytů už letos na podzim. Také provozujeme pro radost a zpestření úspěšně gastroprovoz, včetně kavárny Art Café.
1: Pharmac se od tohoto týdne mění na Czech Gen. Důvody i budoucí plány nám nastínila PR manažerka Pharmacu Bronislava Paučková. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání.
1: Víme, co se děje v našem kraji. Reklamní rozhovor končí a my vysíláme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem, nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážní si nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách.
1: Sport.
2: Skvělá zpráva pro český hokej. Bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Prospal bude trénovat v NHL. Od nové sezóny se stane asistentem na lavičce týmu St. Louis Blues. 51-letý Václav Prospal bude historicky čtvrtým českým trenérem.

ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme okolo 17 stupňů Celsia a foukat bude mírný vítr. Ve čtvrtek půjde teplota na 28 a v pátek a o víkendu nás potom čekají tropické třicítky. No a podobně nám budou výhledově teploměry ukazovat i začátkem příštího týdne.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.